0: znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hana Wagnerová. Jiří Langmajer prozradil, že scénář má slušných 160 stránek.
1: Do kterého jsem se definitivně jako při prvním svém natáčecím dnu zakous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotečíme, pak budu jezdit na zájezdy ještě.
0: První záběry vznikly na zimních olympijských hrách v Miláně. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec. Donald Trump znovu mluví o převzetí Grónska. Americký prezident na summitu NATO v Ankaře řekl, že by ostrov měli kontrolovat Spojené státy. Podle něj je Grónsko kvůli aktivitám Ruska a Číny v Arktidě důležité pro bezpečnost USA. Dánská premiérka Frederiksenová ale zopakovala, že Grónsko není na prodej. Trump zároveň připustil, že případné ovládnutí Grónska Spojenými státy by poškodilo vztahy uvnitř NATO. Karolína Muchová slaví životní úspěch ve Wimbledonu. Naše tenistka poprvé v kariéře postoupila na londýnské trávě do semifinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku porazila Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a o postup do finále si zahraje s Američankou Goffovou. Naopak Jiří Lehečka neuspěl. Ve Wimbledonu končí po osmifinálové porážce 1-3 na sety s favorizovaným Němcem Zverevem. Středa nabídne hlavně slunečné počasí, čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť a teploty ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš. Já žila hodně snů.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky. Každou

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Miloslav Ludvík se obrátí na soud ve Štrasburku. Bývalý ředitel motolské nemocnice neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě ani trestnímu stíhání. Tvrdí, že jeho práva porušilo rozhodnutí o umístění do vazby, kde strávil celkem 11 měsíců. Ludvík čelí obvinění z přijímání úplatků od dodavatelů nemocnice. Vinu v kauze i nadále odmítá. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek, způsobený letními dovolenými, stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíc potřeba. Rádio Impuls to připomněl ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
2: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická pracoviště.
1: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo také s chorobami onkologickými. V Otrokovicích už ku podivu začíná advent. Blíží se Vánoce i Silvestr. To vše na jednom velmi zajímavém rybářském táboře.
3: Účastníci, 30 dětí od 8 let, 8 vedoucích, super kuchař Michal zvaný Medvěd, no a pak ryby. Samozřejmě ve stylu chyť a pusť. Ryb mnoho druhů, ponejvíce kaprů, a to žádní prcci, chlapáci kolem 20 kilogramů. Jinak jde hlavně o zdokonalení se v rybářských dovednostech, ochranu vody a o mnohé další veselosti. Proto 4 večeře, adventní, mikulášská, štědrovečerní a silvestrovská, jakož i o 2 krásné svítící vánoční stromečky. Jančara, Radio Impuls. Otrokovice.
1: Chorvatský Split zlevňuje ubytování pro turisty. Majitelům soukromých apartmánů ubývají rezervace a část hostů ruší pobyty kvůli levnějším nabídkám. V červnu klesl počet příjezdů do města o více než 6%. Problémy mají hlavně menší pronajímatelé, zatímco luxusní hotely dál lákají bohatší klienty. Podle expertů oslovených webem iDnes.cz část turistů kvůli cenám volí raději Itálii, Řecko nebo i jiné destinace. Argentinští fotbalisté mohou i nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrt hodině otočit skóre z 0-2 na 3-2, a to díky gólům Romera, Messiho a Fernandéze. Postoupili tak mezi osmičku nejlepších týmů na světovém šampionátu. Náš cyklista Matyáš Vacek pokračuje na Tour de France ve skvělých výkonech. Při své premiéře na nejslavnějším závodě světa se český mladík posunul už na 3. místo celkového pořadí. V náročné etapě do Foix pomohl týmu Lidl Trek k vítězství Matse Pedersena a sám dojel 10. 24-letý Čech navíc získal bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Žlutý trikot nově oblékne Nord Train. Dnes bude hlavně slunečno, čeká nás polojasno až jasno. Jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravě až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Aha, aha, aha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Co není sto, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

zesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48 i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen.

0: touhle cestou. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krizovou situaci hlásí na Doubravě na Kutnohorsku. Řeku tam totiž zasáhl hromadný úhyn ryb. Případ už vyšetřuje policie i Česká inspekce životního prostředí. Ta na místě odebrala vzorky vody. Ryby začaly hynout koncem června v okolí Vrdů, Zbyslavy a Zaříčan. Podle inspektorů mohou být příčinou podobných událostí úniky nebezpečných látek, ale také počasí nebo nedostatek kyslíku ve vodě. Přesný důvod ukážou až výsledky rozborů. Impuls případ bedlivě sleduje. Podkrušnohorský Chomutov bude uklízet elektrickým smetákem. Půjde o stroj na baterie, který vyčistí chodníky a menší veřejná prostranství.
1: Úklid bez hluku a spalin, to je cíl, ke kterému směřují také podkrušnohorská města. Čoudící multikáry s obřími smetáky a řadou nástave proto postupně nahrazují menší vozítka na baterky. Jsou mršnější a v pohodě se dostanou i do nejrůznějších zákoutí. Chomutovské technické služby právě kupují první takovýto elektrický smeták. Budou ho používat hlavně v centru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: V karlovarské Matony aréně natáčejí Lajnu. Na programu jsou klíčové hokejové scény celovečerního snímku Lajna, konečně film. Ten navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. Příběh naváže na osudy hlavních postav. Do středu dění se znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hanna Wagnerová. Jiří Langmajer prozradil, že scénář má slušných 160 stránek.
2: Do Trio jsem se definitivně jako při prvním svým natáčecím dnu za kous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotočíme, pak budu jezdit na zájezdy ještě.
0: První záběry vznikly na zimních olympijských hrách v Miláně. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec. Donald Trump znovu mluví o převzetí Grónska. Americký prezident na summitu NATO v Ankaře řekl, že by ostrov měli kontrolovat Spojené státy. Podle něj je Grónsko kvůli aktivitám Ruska a Číny v Arktidě důležité pro bezpečnost USA. Dánská premiérka Frederiksenová ale zopakovala, že Grónsko není na prodej. Trump zároveň připustil, že případné ovládnutí Grónska Spojenými státy by poškodilo vztahy uvnitř NATO. Karolína Muchová slaví životní úspěch ve Wimbledonu. Naše tenistka poprvé v kariéře postoupila na londýnské trávě do semifinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku porazila Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a o postup do finále si zahraje s Američankou Goffovou. Naopak Jiří Lehečka neuspěl. Ve Wimbledonu končí po osmifinálové porážce 1-3 na sety s favorizovaným Němcem Zverevem. Středa nabídne hlavně slunečné počasí, čeká nás polojasno až jasno. Jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť a teploty ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Já línou ženu mám,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Miloslav Ludvík se obrátí na soud ve Štrasburku. Bývalý ředitel motolské nemocnice neuspěl u ústavního soudu se stížností kvůli vazbě ani trestnímu stíhání. Tvrdí, že jeho práva porušilo rozhodnutí o umístění do vazby, kde strávil celkem 11 měsíců. Ludvík čelí obvinění z přijímání úplatků od dodavatelů nemocnice. Vinu v kauze i nadále odmítá. Nemocnice tradičně svolávají nové dárce krve. Obvyklý sezónní výpadek, způsobený letními dovolenými, stenčuje zásoby zrovna v měsících, kdy jsou nejvíc potřeba. Rádio Impuls to připomněl ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch.
2: Dovolená je spojená i s navýšením procenta úrazů a podzim je zase naopak navýšen s plánovanou operativou. Tak jak se vrátí pacienti z dovolených, tak potom podstupují velmi náročné výkony a nezapomínejme, že nejde jenom o chirurgická pracoviště.
1: Transfuze je totiž zásadní i pro pacienty s mnoha onemocněními jejich vlastní krve nebo také s chorobami onkologickými. V Otrokovicích už ku podivu začíná advent. Blíží se Vánoce i Silvestr. To vše na jednom velmi zajímavém rybářském táboře.
3: Účastníci, 30 dětí od 8 let, 8 vedoucích, super kuchař Michal zvaný Medvěd, no a pak ryby, samozřejmě ve stylu chyť a pusť. Ryb mnoho druhů, ponejvíce kapru, a to žádní prcci, chlapáci kolem 20 kilogramů. Jinak jde hlavně o zdokonalení se v rybářských dovednostech, ochranu vody a o mnohé další veselosti. Proto 4 večeře, adventní, mikulášská, štědrovečerní a silvestrovská, jakož i o 2 krásné svítící vánoční stromečky. Jančara, Radio Impuls. Otrokovice.
1: Chorvatský Split zlevňuje ubytování pro turisty. Majitelům soukromých apartmánů ubývají rezervace a část hostů ruší pobyty kvůli levnějším nabídkám. V červnu klesl počet příjezdů do města o více než 6%. Problémy mají hlavně menší pronajímatelé, zatímco luxusní hotely dál lákají bohatší klienty. Podle expertů oslovených webem iDnes.cz část turistů kvůli cenám volí raději Itálii, Řecko nebo i jiné destinace. Argentinští fotbalisté mohou i nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmi finále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrt hodině otočit skóre z 0-2 na 3-2, a to díky gólům Romera, Messiho a Fernandéze. Postoupili tak mezi osmičku nejlepších týmů na světovém šampionátu. Náš cyklista Matyáš Vacek pokračuje na Tour de France ve skvělých výkonech. Při své premiéře na nejslavnějším závodě světa se český mladík posunul už na třetí místo celkového pořadí. V náročné etapě do Foua pomohl týmu Lidl Trek k vítězství Matse Pedersena a sám dojel desátý. 24-letý Čech navíc získal bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Žlutý trikot nově oblékne Nord Train. Dnes bude hlavně slunečno, čeká na spolojasno až jasno. Jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravě až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Představte si Pepu, Dřepu, Fadamově, Rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, na míč

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Krizovou situaci hlásí na Doubravě na Kutnohorsku. Řeku tam totiž zasáhl hromadný úhyn ryb. Případ už vyšetřuje policie i Česká inspekce životního prostředí. Ta na místě odebrala vzorky vody. Ryby začaly hynout koncem června v okolí Vrdů, Zbyslavy a Zaříčan. Podle inspektorů mohou být příčinou podobných událostí úniky nebezpečných látek, ale také počasí nebo nedostatek kyslíku ve vodě. Přesný důvod ukážou až výsledky rozborů. Impuls případ bedlivě

0: sleduje. Podkrušnohorský Chomutov bude uklízet elektrickým smetákem. Půjde o stroj na baterie, který vyčistí chodníky a menší veřejná prostranství.
1: Úklid bez hluku a spalin, to je cíl, ke kterému směřují také podkrušnohorská města. Čoudící multikáry s obřími smetáky a řadou nástave proto postupně nahrazují menší vozítka na baterky. Jsou mršnější a v pohodě se dostanou i do nejrůznějších zákoutí. Chomutovské technické služby právě kupují první takovýto elektrický smeták. Budou ho používat hlavně v centru. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: V karlovarské Matony aréně natáčejí Lajnu. Na programu jsou klíčové hokejové scény celovečerního snímku Lajna, konečně film. Ten navazuje na stejnojmenný úspěšný seriál. Příběh naváže na osudy hlavních postav. Do středu dění se znovu vrací trenér Luboš Hrouzek v podání Jiřího Langmajera a jeho partnerka Deniska, kterou hraje Hana Wagnerová. Jiří Langmajer prozradil, že scénář má slušných 160 stránek.
2: Do Trio jsem se definitivně jako při první svým natáčecím dnu za kous. A který jsem se musel naučit jako divadelní hru, protože toho mám tolik, že jsem se to musel naučit na dlouhodobou paměť. Takže jsem si včera dělal srandu, že s tím, až tohle dotečíme, pak budu jezdit na zájezd ještě.
0: První záběry vznikly na zimních olympijských hrách v Miláně. V kinech má film premiéru naplánovanou na letošní 31. prosinec. Donald Trump znovu mluví o převzetí Grónska. Americký prezident na summitu NATO v Ankaře řekl, že by ostrov měli kontrolovat Spojené státy. Podle něj je Grónsko kvůli aktivitám Ruska a Číny v Arktidě důležité pro bezpečnost USA. Dánská premiérka Frederiksenová ale zopakovala, že Grónsko není na prodej. Trump zároveň připustil, že případné ovládnutí Grónska Spojenými státy by poškodilo vztahy uvnitř NATO. Karolína Muchová slaví životní úspěch ve Wimbledonu. Naše tenistka poprvé v kariéře postoupila na londýnské trávě do semifinále. V boji o postup mezi nejlepší čtyřku porazila Japonku Osakaovou po setech 7-6 a 6-4 a o postup do finále si zahraje s Američankou Goffovou. Naopak Jiří Lehečka neuspěl. Ve Wimbledonu končí po osmifinálové porážce 1-3 na sety s favorizovaným Němcem Zverevem. Středa nabídne hlavně slunečné počasí, čeká nás polojasno až jasno, jen na jihozápadě Čech může zpočátku ještě doznívat déšť a teploty ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, poděkování za ně patří do naší redakce. Společně startujeme středeční ráno s datem 8. července. Adam Kořice je s vámi, přeji pohodové vstávání. A teď už Pavel Vítek, písnička Mám rád vůni tvý kůže.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Máme po šesté, středa, 8. červenec, za malou chvíli naše letní kino a v něm se můžeme těšit na Valdemara Matušku, písničku Jo třešně zrály, která zazněla ve filmu Rebelové.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Rok 1986, ten si připomeneme v naší první ranní středeční hudební dvojici, a to po půl sedmé. V Senegalu mají růžové jezero, co mu dává tu růžovou barvu, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. S Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou se vydáme do Nevěstince. Ano, slyšíte správně. Jak tahle ta návštěva dopadne, uslyšíme v 16 hodin a 15 minut v rámci pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď už letní kino a v něm Valdemar Matuška.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: Krást se nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kottwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o půl dvanácté a na tyhle otázky odpoví.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, středeční ráno, 8. červenec, přeji hezké vstávání. Do půl sedmé ještě určitě Jiří Schellinger, nahrávka Jahody mražený. Písnička Ukradnu tě lásko otevřela Petru Kotvaldovi dveře do hudebního vydavatelství. Kdo s tím Petrovi pomohl, dozvíme se dnes v půl dvanácté v premiérovém dílu našeho hudebního kalendáře. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Impuls Radio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, středa 8. červenec, po půl sedmé, po rychlém přehledu zpráv a taky předpovědi počasí. Uslyšíme Jiřího Helekala, také si pustíme Věru Špinarovou, ze všeho nejdřív ale Michal David, nahrávka Každý mi tě lásko závidí. Teď už ale předávám slovo do naší redakce.
1: Pěkné čtvrteční ráno. Část Prahy 4 a 10 jsou bez teplé vody, na dodávky čeká přes 29 tisíc domácností. Ústavní soud vyhlásí nález k rozhodnutím soudů o Jiříkovského vazbě. Senátory patrně čeká na dnešní schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Spojené státy podnikly útoky na Írán v reakci na údery proti komerčním lodím. Posledními čtvrtfinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Argentina a Švýcarsko. No a na závěr počasí, ranní deště by měly během dne zmizet, někde se během dne dokonce vyjasní. Naměříme 20 až 25 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé na řadě naše první ranní středeční hudební dvojce a ta nás přenese do roku 1986. Z této doby si pustíme Sagvana Tofiho a jeho večírek a pak nás také nemine písnička s Luisem v podání Zuzany Michnové a skupiny Marcias. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční ráno, 8. červenec do 7. Za malou chvíli Hana Zagorová, písnička Spěchám. 734-787-981. To je prosím vás číslo k nám. Můžete mi napsat na náš WhatsApp, případně na naši SMS bránu a zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, jaké teď je u vás počasí. Napište a zapojte se i vy do ranního vysílání Rádia Český Impuls. Těším se na naši spolupráci.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. V části Prahy 10 jsou lidé bez teplé vody. Příčinou je havárie horkovodního potrubí. Výpadek se týká zhruba 25 tisíc domácností v Malešicích, Strašnicích, na Skalce a v části Vršovic. Studená voda omezená není. Opravu zajišťují pracovníci Pražské teplárenské. Podle předběžných informací by dodávky teplé vody měly být obnovené zítra. Bez teplé vody zůstává už 6 dní také část Prahy 4. Podle Pražské teplárenské havárie spolu nesouvisí. Plameny lesa a pole zaměstnali hasiče na Tachovsku. Les hořel na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje. Plameny se dostaly

0: i do korun stromů. Velitel zásahu si vyžádal leteckou pomoc s hašením. Po 20. hodině se povedlo požár lokalizovat. Požářiště se na místě ještě kontroluje. S velkým požárem pole bojovali také desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Pole hořelo na ploše přibližně 12 hektarů. I tam se povedlo plameny zkrotit. Během půlroční zbraňové amnestie odevzdali lidé v Moravskoslezském kraji téměř 400 zbraní. Mezi nimi jsou i mimořádně vzácné sběratelské kusy. Patří k nim například německá puška Volkssturmgewehr. Takových je v centrální evidenci jen 13 exemplářů.
1: Vzácným kouskem je také samopal MP28. Ten měl zásadní vliv na vývoj dalších samopalů a v centrálním registru je evidována pouze jedna tato zbraň. Odhadovaná cena u zachovalých exemplářů se pohybuje v řádu 100 tisíců korun. Za pozornost určitě stojí i puška Winchester z roku 1895. Určena byla pro carskou armádu a jejím nejslavnějším uživatelem byl údajně bývalý americký prezident Theodore Roosevelt. Pyrotechnici navíc letos převzali k likvidaci i metrový dělostřelecký náboj. Eva Panošová, Moravskoslezský kraj.
0: A dobrá sport. Tenistka Karolína Muchová je k nezastavení. Poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. Na trávě v Londýně porazila ve dvou setech bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakaovou z Japonska. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Američankou Coco Gauffovou. V boji o postup do premiérového čtvrtfinále Wimbledonu naopak neuspěl Jiří Lehečka. No a na závěr jdeme na počasí, vezměte si dnes s sebou sluneční brýle, mraky nám z oblohy postupně zmizí a do toho nás čekají příjemné teploty mezi 20 a 25. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké ráno, středa 8. červenec. V ranním tématu společně vyrazíme do lesa, a to na houby, více už za malou chvíli. Teď Lenka Filipová, písnička Částečné zatmění srdce.

0: Léto na českém Impulzu.
1: Nesyčíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Tři minuty, čtvrt na osm, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středeční ráno, 8. červenec, za malou chvíli naše letní kino a v něm Lékořice Václava Neckáře. Dobré ráno z Chorvatska, z Poreče přeje pan Zbyněk, který hlásí oblačno a 21 stupňů, 15 naměřila na teploměru paní Helča a z Kraslic, které jsou pod mrakem. Děkuji za spolupráci a samozřejmě vaše další zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734 jedna, můžete napsat buď to na náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Čeká nás středeční ranní impulzovic krabička. Máme v ní Janu Kratochvílovou, písničku Publikum tvé jsem já. Více prozradí zpěvák Dalibor Janda po půl osmé. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o půl jedné. No a dnešní ranní téma bude o houbách. Vydáváme se do lesa a zjišťujeme, jak to máte s houbařením vy, naši posluchači. Zajímá mě, jaký byl váš největší houbařský úlovek. 611, to je číslo k nám, první reakce, komentáře. Zhruba za takových 5-6 minut, máme za 2 minuty čtvrt na 8 a teď už letní kino a v něm písnička z filmu Pelíšky.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: středa 8. červenec, přeji hezké ráno z našeho rádia. Blíží se půl osma, léto je v plném proudu a po dešti začínají růst. V ranním tématu dnes zamíříme do lesa a zjišťujeme, jak to máte s houbařením vy, naši posluchači. Mě zajímá, jaký byl váš největší houbařský úlovek, kam a s kým chodíte na houby nejraději, máte své tajné místo, kde rostou vždycky, kdo je u vás doma ten největší houbař, co s nazbíranými houbami děláte, sušíte, zavařujete nebo z nich vaříte nějakou rodinnou specialitu. A zažili jste někdy při houbaření něco, na co dodnes vzpomínáte?
1: Já si myslím, že jsem zkušený houbař. Myslím si, že houbař se vyznám slušně. Ne, nejsem žádný mykolog, abych poznal každou houbičku, která roste z pařezů, to ne. Ale myslím si, že se vyznám slušně v houbách. Nikdy jsem se nesplet a je fakt, že jsou houby, kterých vím, že jsou jedlí a stejně je nezbírám, protože tam možná záměna. Takže opravdu na jistotu a užívám si to.
0: Co vy a houbaření, jaký byl váš největší houbařský úlovek? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce a my si teď do krátkého přehledu zpráv do půl osmé hrajeme muziku let 60. až 80.
2: Hudební kalendář českého impulzu.
3: Krást se nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kottwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Dvě minuty po půl osmé Český impuls, rádio pro radost ze života. Kolega Michal Ransdorf už je ve studiu. Mšáku, ještě milý chvíli přečtu SMS-ku od paní Dáši ohledně počasí. Hezké ráno, z Mítěše pod Řípem, kde je polojasno a fouká 15 stupňů. Pozdravujeme i vás, paní Dášo, děkuji za spolupráci. A další zprávy samozřejmě sbírám buď to na našem WhatsAppu, a nebo přes klasickou SMS-ku. Číslo je stejné 734787981. Za malou chvíli Petr Kotwald, skladba Milujem se čím dál víc, a teď už je to tvoje, Michal Ransdorf, rychlé zprávy, pouštím ti mikrofon právě teď.
1: Hezké středeční vstávání. Hasiči krotili plameny velkého požáru lesa a pole na Tachovsku. Policie a inspekce životního prostředí se zabývají hromadným úhynem ryb na Doubravě na Kutnohorsku. Spojené státy zrušily výjimku pro prodej íránské ropy po útocích na tankery. Vůdkyně francouzské krajní pravice Le Pen chce po verdiktu soudu o vině za zpronevěru příští rok kandidovat v prezidentských volbách. A tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Lehečka v soutěži končí. No a na závěr počas. Po propršené noci na nás čeká ukázkový letní den. Obloha bude někde dokonce vymetená a sluníčko se tak ukáže v plné kráse. Do toho bude 20 až 25 stupňů. Příjemné vstávání do středy vám přeje Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls, středa 8. červenec. My teď společně zaposloucháme do naší impulzové skrabičky Jana Kratochvílová a písnička Publikum tvé jsem já. A více už prozradí zpěvák Dalibor Janda. Máme za 3:45.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z impulzové skrabičky.
2: Teď tu mám jednu písničku od Jany Kratochvílové a s ní rok 1980. To byla na vrcholu slávy. Publikum tvé jsem já se hodně hrálo, i když víc na tancovačkách a zábavách, než v rádiu. Nakřáplé hlasy, jako měla ona a později i já, to byly zpočátku hodně těžké. Dneska si Jana říká Uriel a i když zpívá úplně jinou muziku, která oslovuje jen malý okruh lidí, pořád má stejně dráždivý a sexy hlas jako tehdy.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Přeji hezké ráno, středa 8. červenec, blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma a my se dnes bavíme o houbách, o houbaření, zdali pak chodíte do lesa a hlavní otázka je, jestli už jste letos něco našli, rostou, protože pojďme si říci, že léto je v plném proudu a po dešti právě začínají růst houby a mě zajímá, jaký byl váš největší houbařský úlovek, kam a s kým chodíte na houby nejraději, máte své tajné místo, kde rostou vždycky, kdo je u vás doma ten největší houbař, co s nazbíranými houbami dělá? Sušíte, zavařujete nebo z nich vaříte nějakou rodinnou specialitu a zažili jste někdy při houbaření něco, na co dodnes vzpomínáte?
1: Houby vlastně mám ráda, ale nenávidím tu konzistenci, takže dojdu si je do lesa nazbírat. Miluju sbírání, nasuším je, namiluji na koření, no a pak je to pecka. No a jedinou houbu, kterou vlastně pozřu bez řečí a nevadí mi ta konzistence, je ta tekuta, takže kola víno. Mějte krásný den, pijte vodu a jezděte opatrně.
2: Já houby můžu ve všech formách. Nejlepší je smaženice, anebo když dělám bramboráky, tak do bramborákového těsta a jsou houby, tak přijde houby a smaží bramboráky s houbama.
0: Děkujeme za tip 604 111 211 sovy a houbaření. No a my pokračujeme v hudební krasové jízdě 60. až 80. Do zpráv do 8. s kolegou Michalem Ransdorfem. Další písničky z této doby. Přeji pohodový poslech.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Hezké středeční ráno vám přeje Michael Ransdorf. Kvůli pádu člověka do kolejiště se zastavilo metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Cestující

0: v Praze můžou použít náhradní tramvajovou dopravu. V centru hlavního města od soboty až do pátku nejezdí také metro na lince C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující vozí náhradní autobusy, které kopírují trasu metra. Krušnou noc měli hasiči na jihu Moravy. Likvidovali požár skládky u Bratčic na Brněnsku. Kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. Kránu dostali oheň pod kontrolu. Dva hasiči se podle mluvčího Mikošky při zásahu zranili. Jeden byl ošetřený na místě, druhého záchranáři odvezli do nemocnice. Požár se rozšířil na ploše zhruba 100x100 metrů. Hašení komplikoval silný vítr i náročný terén. Skládka leží ve svahu. Zásah potrvá zřejmě ještě několik hodin. V turecké Ankaře pokračuje dvoudenní summit NATO. Dnes je na programu zasedání Severoatlantické rady. Na něm mají členské státy schválit závěrečnou deklaraci a projednat například podporu Ukrajiny. Včerejší večer byl ale ve znamení neformální večeře politiků. Tam dostal prezident Pavel k nelibosti premiéra Babiše pozvánku od tureckého prezidenta. V Ankaře máme kolegyni ze zpravodajského serveru iDnes.cz Evu Pospíšilovou.
1: Dáme nějaké selfie. Vtipkoval možná i proto premiér na dotaz, co když s prezidentem bude nakonec sedět u jednoho stolu. Babiše na večeři doprovodila jeho manželka Monika. Eva Pospíšilová, Mladá fronta dnes.
0: Po skončení summitu se prezident i premiér vrátí do České republiky opět oddělenými letadly. No a jdeme na sport. Lionel Messi má problém s proměňováním penalt. Argentinský kanonýr svůj tým včera málem připravil o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Nakonec se ale Jihoameričanům obrat proti Egyptu povedl. Messi je jeden z největších penaltových smolařů světových šampionátů. Na mistrovstvích světa má totiž v pokutových kopech pouze 50% úspěšnost. Z 8 šancí v běžné hrací době proměnil jen 4. Včera to ale Argentině pěkně zavařilo. Egypt tou dobou totiž vedl 1-0, což vydrželo do poločasové přestávky. Afričané v druhé půli dokonce navýšili svůj náskok na 2-0 a senzace byla blízko. Jeho Američané začali se záchranou postupu do čtvrtfinále až od 79. minuty. Srovnávací branku pak Messi odčinil svůj penaltový neúspěch a do vedení se Argentina dostala až ve třetí minutě nastavení. Čtvrtfinálový pavouk na fotbalovém šampionátu je tak kompletní. Vedle Argentiny se do dalších klání probojovalo Švýcarsko, které po bezgólové základní části porazilo na penalty Kolumbii. No a na závěr si řekneme něco o dnešním počasí. Ranní deště by měly postupně zmizet, někde se během dne dokonce vyjasní. Naměříme 20 až 25 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké ráno, středa 8. červenec, svátek slaví dámy s jménem Nora, pánové s jménem Edgar a Kilian, takže tuhle tu trojici pozdravujeme. A teď už další muzika, let 60. až 80. Knoflíky lásky, Iveta Bartošová, Petr Sepeši, středa 8. červenec, hezké ráno.

0: Za minutu 8:45, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno, Zičínská, za volantem nám přeje pan Jiří, který hlásí 16 stupňů. Pozdravujeme i vás, pane Jirko, šťastnou cestu. Také se nám ozvala paní Eva z Neratovic, která hlásí zataženo 18 stupňů. Paní Eva přeje všem hezký den. A opět nás zdraví i pan posluchač Zdeněk, který se hlásí z Horního Polubného, což je pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Dnes ranní teplota 21,5 stupně, slunce svítí a jen malé mráčky. A pan Zdeněk nám dokonce poslal na WhatsApp i fotku toho, co vidí. Krásná příroda. Zdravíme i vás, pane Zdeňku. Moc děkuju za spolupráci. A na našem WhatsAppu samozřejmě i nadále sbírám zprávy ohledně počasí. Číslo k nám je 734-787-981. Za malou chvíli v letním kině Mr. Karel Gott.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Královny v českých písničkách, tak ty budeme společně hledat v naší další hudební dvojici, a to po 8:30. Dnešní večer bude ve znamení country, folku a tramské muziky. Startujeme s těmito hudebními žánry po 19. hodině. Na Facebooku Ráda Český impuls máme pro vás doplňovačku a právě zpěvák z naší doplňovačky natočil písničku Ukradnu tě lásko. Dnes v 11:30 v hudebním kalendáři odkryjeme, proč měla skladba důležité místo v kariéře našeho hosta. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina a vy už teď můžete rozluštit, kdo zavítá na Rádio Český impuls dnes o 11:30. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme minutu po 8:45 a teď už písnička Život je bílý dům z filmového muzikálu Starci na chmelu. Zpívat bude Mr. Karel Gott. Přeji hezké ráno.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, středa 8. červenec. Zdravím vás z našeho rádia do 8:30 do rychlého přehledu zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Naše dnešní ranní téma. Léto je v plném proudu a po dešti začínají růst. Na mysli mám samozřejmě houby a my se dnes vydáváme do lesa a zjišťujeme, jak to máte s houbařením vy, naši posluchači.
1: Když se řekne houba, tak je to jednoznačně můj tatínek, protože mu je 77 let a po kopcích běhá jako kdy jaký mladík, ani my mu nestačíme. Má svoje místa, ví, kde houby jsou. A když taťka nepřinese houby, tak prostě nejsou. A z hub milujeme řízky, smaženice. Smaženice jednoznačně mňám. Ještě když tam se vlastně nechají hodně podusit a vznikne z toho ten šlem, tak je to úplně labužnický.
0: Pozdravujeme tatínka, přejeme pevné zdraví. Co vy, jaký byl váš největší houbařský úlovek? Kam a s kým chodíte na houby nejraději? Máte své tajné místo, kde rostou vždycky, kdo je u vás doma ten největší houbař, co s nazbíranými houbami děláte? Sušíte, zavařujete nebo z nich vaříte nějakou rodinnou specialitu? A zažili jste někdy při houbaření něco, na co dodnes vzpomínáte?
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Krást se nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kotwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Jirka Korn, píseň Jednou hůř, jednou líp. Teď už ale kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, dobré ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Část Prahy 4 a 10 jsou bez teplé vody, na dodávky čeká 29,5 tisíc domácností. Ústavní soud vyhlásí nález k rozhodnutím soudů o Jiříkovského vazbě kvůli korupci. Poslanci budou schvalovat růst rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Spojené státy podnikly útoky na Irán v reakci na údery proti komerčním lodím. Posledními v čtvrtfinalisty fotbalového mistrovství světa jsou Argentína a Švýcarsko. A na závěr počasí, vezměte si dnes sluneční brýle, mraky nám z oblohy postupně zmizí a do toho nás čekají příjemné teploty mezi 20 a 25. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 2:45 tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, respektive středa, 8. červenec. Já už předbíhám, ale máme stále středu, nebojte se, ničeho, půlíme týden, středa, 8. červenec. My si teď poslechneme naší další hudební dvojici a ta nám spojila královny v českých písničkách. Čeká nás Petr Kotwald, Standa Hložek a jejich Bílá královna. A pozor, jedna polovina tohoto duetu dnes slaví narozeniny. Je to Petr Kotwald a je mu krásných 67 let. Já mu za rádio Český impuls přeji vše nejlepší. A pak nás také neminou Brontosauři a jejich královna z Dendrum Bay. Pojďme na to. Za 8:45 a teď už na rádio Český impuls zpívá i dnešní oslavenec.
1: Hudební dvojice
2: a neb, dva jsou víc než jeden.

0: Středa, 8. červenec, blíží se 9. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Teď ještě ale naše ranní téma. My jsme dnes společně s vámi vyrazili do lesa a zajímali jsme se o to, jak to máte s houbařením, protože léto je v plném proudu a určitě houby začínají růst i tam někde u vás a mě zajímalo, jaký byl váš největší houbařský úlovek, kam a s kým chodíte na houby nejraději, máte své tajné místo, kde rostou vždycky, kdo je u vás doma ten největší houbař, co s nazbíranými houbami děláte, sušíte, zavařujete nebo z nich vaříte nějakou rodinnou specialitu a zažili jste někdy při houbaření něco, na co dodnes vzpomínáte?
1: Já se cítím jako kozák, protože se mi líbí kozy.
2: V rámci našeho letního vysílání jsem teďka na severní Moravě a protože včera pršelo, tak jsem po dešti vyrazil v Beskydech do lesa. Podívat se, jestli rostou. A v Beskydech nerostou.
0: Určitě tam ale ještě povyrostou, případně vyrostou. To byl náš kolega z redakce Tomáš Kabát. Tome, zdravíme tě, děkujeme za příspěvek. No a my pokračujeme v muzice 60. až 80. do zpráv do 9. Další písničky, pojďme na to.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: A hezké dopoledne vám u nich přeje Michael Ransdorf. Skoro 30 tisíc Pražanů čekala dnes ráno studená sprcha. Kvůli havárii neteče teplá voda na Praze 10 a Praze 4, tedy čtvrtích na jihu a jihovýchodě hlavního města. Podolí, Nusle, Krč a Michle jsou bez teplé vody už téměř týden. Technikům se tamní potrubí už několikrát rozpadlo pod rukama. Když jednu závadu opravili, při jeho napouštění se ukázaly netěsnosti jinde. Zprovoznění plánuje Pražská teplárenská dnes ve 23 hodin. Studené vody se naštěstí výpadek netýká. V pražských Malešicích, Strašnicích, na Skalce a v části Vršovic přestala teplá voda téct včera okolo poledne. Tato závada na Praze 10 prý nemá s tou první na Praze 4 žádnou souvislost. Technici chtějí dodávky obnovit zítra podvečer. Termín je ale zatím předběžný. Studená sprcha by ale mohla některé otrlé Pražany osvěžit. Zahřát se pak můžou na sluníčku, které hlavní město z vymetené oblohy vyhřeje na 25 stupňů. Policie

0: se zabývá úhynem ryb na Kutnohorsku. Společně si s inspektory životního prostředí odebrali vzorky vody na řece Doubravě ve Vrdech, Zbyslavě a Zaříčanech. Poslali je na laboratorní vyhodnocení. Podle mluvčí úřadu Loužecké je třeba zjistit, jestli za hromadným úhynem ryb byly mimořádné výkyvy počasí, přívalové srážky nebo havarijní úniky z provozů. Na konci předminulého týdne podle ní uhynuly ryby také v rybníku Žežice na Příbramsku a i v nedalekých Konětopech, kde do rybníka unikla kejda ze zemědělského provozu. Oběma případy se zabýval vodoprávní úřad. Stavba dálnice D6 u Bochova na Karlovarsku komplikují problémy s podložím. Podle šéfa ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se během stavby musela změnit technologie zakládání mostů a kvůli získání povolení k odstřelům se stavba zdržela. Jestli to bude mít vliv na konečný termín dokončení stavby naplánovaný na příští rok, zatím není jisté. Na D6C jsou teď ve výstavbě 3 úseky o celkové délce 27 kilometrů. Letos se má zprovoznit první část Petrohrad a Lubenec. Do konce roku chce ŘSD také zahájit stavbu dalších 15 kilometrů až do Karlových Varů. No a na závěr jdeme na počasí. Po propršené noci nás čeká ukázkový letní den, obloha bude někde dokonce vymetená a sluníčko se tak ukáže v plné kráse. Do toho bude 20 až 25 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 9:04, Michale, děkujeme za zprávy a teď už další hodina plná muziky let 60. až 80. na řadě je La Bamba, Josefa Laufera, Adam Kuřica, přeje dobrý den.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Čtvrt na deset, Český impuls, rádio pro radost ze života. Na našem Facebooku máme doplňovačku, když rozklíčujete jméno zpěváka, jehož tam je tedy napsané, tak zjistíte, kdo natočil písničku Ukradnutí lásko. A dnes v 11:30 v hudebním kalendáři odkryjeme, proč měla písnička důležité místo v kariéře našeho hosta, kterým je právě tento ještě zatím inkognito zpěvák. Já už to možná asi prozradím, koukám do komentářů, tam všichni to máte správně. Paní Julie Glombová píše, asi Petr Gottwald, nebo teda alespoň mě jiný nenapadá, zahraniční interpretů moc neznám jménem, nebo pseudonymem, takže těžko říct, zda je jiná možnost. Tak paní Julie, to jiná možnost není. Je to opravdu Petr Gottwald, to píše i paní Irena Soukupová, také paní Drahá Hrášná, taky paní Irena Dlouhá, paní Svatová Petr Kálová píše Klement Gottwald. Tak prosím vás, paní Ireno, Klementa Gottwalda, dnes kolega Zdeněk Sekanina o 11:30 nevyspovídá, bude to Petr Gottwald. Vy nám můžete napsat, jak se na písničku Ukradnutě lásko těšíte, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme minutu po 11:45, za malou chvíli Michal David, nahrávka Největší z nálezů a ztrát.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Krást se nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Gottwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o 11:30 a na tyhle otázky odpoví.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší. Všude je fajn.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 8. červenec, dopoledne v plném proudu. Ze Sázavy nás zdraví milá paní Maruška, která hlásí 19 stupňů oblačno, pozdravy posíláme na zpátek a samozřejmě budeme pokračovat v české muzice let 60. až 80. Za malou chvíli Petr Rezek, Věra Špinarová společně s Petrou Janou, teď už ale Karel Zich, Jitka Zelenková, duet Takový nejsi, 2 minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční dopoledne s datem 8. července do zpráv do 10. hodiny. Za malou chvíli písnička Stáňa v podání Petra Spáleného. V ranním tématu jsme se bavili o tom, že léto je v plném proudu a po dešti začínají růst. Vydali jsme se do lesa a zjišťovali jsme, jak to máte s houbařením vy, naši posluchači. Mě zajímalo, jaký byl váš největší houbařský úlovek. Kam a s kým chodíte na houby nejraději? Máte své tajné místo, kde rostou vždycky? Kdo je u vás doma ten největší houbař? Co s nazbíranými houbami děláte? Sušíte, zavařujete nebo z nich vaříte nějakou rodinnou specialitu? A zažili jste někdy při houbaření něco, na co dodnes vzpomínáte?
1: Já houby můžu ve všech formách. Nejlepší je smaženice, anebo když dělám bramboráky, tak do bramborákového těsta a jsou houby, tak přijde houby a smaží bramboráky s houbama.
2: Já si myslím, že jsem zkušený houbař. Myslím si, že v houbách se vyznám slušně. Ne, nejsem žádný mykolog, abych poznal každou houbičku, která roste z pařezů, to ne, ale myslím si, že se vyznám slušně v houbách. Nikdy jsem se nesplet a je fakt, že jsou houby, kterých vím, že jsou jedlí a stejně je nezbírám, protože tam možná záměna, takže opravdu na jistotu a užívám si to.
3: Když se řekne houba, tak je to jednoznačně můj tatínek, protože mu je 77 let a po kopcích běhá jako kdejaký mladík, ani my mu nestačíme. Má svoje místa, ví, kde houby jsou a když taťka nepřinese houby, tak prostě nejsou. A z hub milujeme řízky, smaženice jednoznačně mňam, ještě když tam jí se vlastně nechají hodně podusit a vznikne z toho ten šlem, tak je to úplně labužnický.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Impuls. Zprávy v 10.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Experti varují před další vlnou veder. Rekordně vysoké teploty hladiny světového oceánu naznačují, že nás můžou čekat další teplotní rekordy. Česko se snaží na tropické počasí připravit. Ministerstvo zdravotnictví analyzuje zdravotní rizika rekordních veder a pokusí se také nastavit systém včasného varování. Zdravotníci, sociální služby, meteorologové a radnice pak mají podle serveru TNCZ spolupracovat na tom, aby dopady extrémních teplot na ty nejohroženější byly co nejmenší. Červnová vedra si vyžádala ve Francii, Nizozemsku a Belgii přes 3 500 životů. Podle agentury Reuters se můžou opakovat už v příštích týdnech. Deník Guardian předpovídá návrat teplotních rekordů v následujících měsících. Česku se teď ale zatím vyhnou. Podle meteorologů se mají teploty během příštích dní držet těsně pod 30. Trápí nás ale sucho. To se na jižní Moravě zkombinovalo se silným větrem a meteorologové tam tak do odvolání varují před požáry. Šmejdi se ve velkém obohacují při přeprodeji vstupenek. S létem kulturních a sportovních akcí přibývá. Češi za ně utratí každý rok miliardy. Až 1/10 z toho připadá na neoficiální rizikový prodej z druhé ruky. Podvodníci praktikují jednoduchý systém. Jednu vstupenku prodají více zájemcům. Na akci se pak dostane jen ten, kdo dorazí první. Promotéři vymýšlejí nové způsoby, jak lístky ochránit. Používají třeba měnící se QR kódy nebo lístky na jméno. Horší situace je s podvodnými lístky v online prostoru. Šance na získání peněz zpět není vysoká. I v případě ztráty menší částky je ale důležité kontaktovat banku a policii. Nelze totiž vyloučit, že podvedených od jedné osoby jsou stovky. Škoda pak výrazně naroste. Česko zůstává ve financování obrany pozadu. Podle premiéra Andreje Babiše letos nesplní vydávat na obrané výdaje 2% hrubého domácího produktu. Řekl to před summitem v Ankaře. Důvodem je podle něj fakt, že od předchozí vlády jeho kabinet získal rozpočet s deficitem ve výši 90 miliard korun. Česko je jednou ze 3 zemí, která na obranu v rámci Severoatlantické aliance vydává nejméně, společně s Albánií a Slovinskem. No a krátce ze sportu, tenistka Karolína Muchová je k nezastavení. Poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. Na trávě v Londýně porazila ve 2 setech bývalou světovou jedničku a 4násobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Američankou Coco Gauffovou. V boji o postup do premiérového 4.

0: finále Wimbledonu naopak neuspěl Jiří Lehečka. No a na závěr počasí. Ranní deště by měly postupně zmizet už teď během dopoledne a dne se dokonce vyjasní. Naměříme 20 až 25 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené středeční dopoledne s datem 8. července. A teď už další muzika, let 60. až 80. Hana Zagorová, písnička Rybičko zlatá, přeju si.
3: Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak ze zvyku.

Léto na českém Impulzu.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobrý den, máme středeční dopoledne s datem 8. července. Do půl jedenácté v našem letním kině Ladislav Štajdl, písnička Miluji tě ze seriálu Zkoušky z dospělosti. Čím se liší jeho české a moravské vltavíny? To prozradí dnešní díl pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Krásce nemá, to ví každé malé dítě, ale v písničce to je trochu jiná muzika. V hudebním kalendáři zavzpomíná Petr Kottwald na vznik téhle písničky, kdo mu ji napsal a proč by se dnes už asi jen těžko dal natočit videoklip, ve kterém si tehdy Petr i zahrál. Kalendář začíná ve středu o půl dvanácté a na tyhle otázky odpoví.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Posloucháte Rádio Český Impuls, které hraje taky moje písničky. Zdraví vás Miluše Voborníková.
1: Hloubal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legiminy?

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, středeční dopoledne v plném proudu, 8. červenec, naše další hudební dvojice nabídne písničky plné brouků, více prozradím po půl jedenácté. Víte, že na jižní Moravě najdeme step, zavedená se tam Hana Kracíková a to v pořadu Máme Česko rádi, který startuje právě teď. Přeji pohodový poslech.
1: Máme Česko rádi.
2: Jako obyčejně, na lince už máme Miroslava Tausiga z Pražského klubu českých turistů. Tak kam dnes posluchače pozveme?
3: Do stepy, a ne ledas jaké. Naším cílem je dnes Mohelenská hadcová step.
2: Tak to se přiznám, vůbec neznám. Co tam uvidíme a kde to vlastně je?
3: Už název napovídá, že u Mohelna. Další slovíčko v názvu odkazuje na hadec, tedy horninu cizím názvem také serpentinit. A uvidíte tu rostliny, které rostou právě na půdě bohaté na hadec.
2: A které to jsou?
3: No, obávám se, že nebudete znát, nejdřív taky neznal. Je to třeba podmrvka jižní, to je kapradina, nebo kavil, to je zase takový druh trávy. Na celé oblasti je hlavně zajímavé celé společenství rostlin a hmyzu. Tady roste to, co potřebuje hodně hořčíku, nebo tomu velké množství hořčíku prostě nevadí. Právě hořčík totiž uvolňuje při zvětrávání ten hadec. Některé rostliny kvůli tomu také málo rostou a jsou takové bonzaje.
2: A k tomu hmyzu?
3: Líbí se tu taky pavoukům. Už jich tu napočítali 285 druhů a z toho 72 pouze tady. Více o tom dozvíte na tabulích naučné stezky, která není dlouhá, měří 3 kilometry nebo ještě pár set metrů navíc podle toho, jestli se vydáte na jarní nebo podzimní trasu. Počítejte ale s pořádným stoupáním.
2: Na stezku se dostaneme za Mohelnem a to leží pár kilometrů od Ivančic nebo Moravské Třebové.
3: A víte, že tady, Hanko, můžete najít poklad? Drahokam? Dají se tady totiž najít vltavíny.
2: Vltavíny? Vždyť tady Vltava neteče.
3: Taky to nejsou jihočeské vltavíny, ale moravské. Na rozdíl od známých jihočeských, které jsou obvykle zelené, jsou moravské vltavíny většinou hnědé. Největší naději, že nějaké najdete, máte po dešti, když vysvětne slunce. Protože vltavíny se pak nádherně lesknou.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: vyhraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 8. červenec, blíží se nám 11. hodina, do zpráv celou ještě určitě naše hudební dvojce. Máme v ní tentokrát písničky plné brouků. Čeká nás František Ringo Čech a jeho Brouk Pitlík a pak nás také nemine Juraj Kukura, nahrávka Nech brouka žít. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil, který nabídne další muziku let 60. až 80. Já jsem Adam Kořica, z mojí strany je to pro dnešní den všem, za sebe vám přeji hezkou středu, i nadále si užijte s naším rádiem a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando. Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude
2: je fajn. Hudební dvojice
3: a neb jako vejce vejci.
4: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Praha je plná dopravních uzavírek, často si lidé nepomůžou ani přesednutím z auta na hromadnou dopravu. Autobusy často stojí v kolonách a výluky trápí tramvaje i metro. Za své vzali třeba sliby o non-stop pracích na opravě Kbelské ulice. Výpadovka z hlavního města na dálnici D8 a D10 teď slouží pouze jako takový tunel spojující Ústeckou a Libereckou dálnici. Silničáři tam zrušili ostatní sjezdy a nájezdy. Podle svědectví serveru Novinky.cz ale v noci po staveništi chodilo jen několik lidí bez nářadí. Technická správa komunikací se ale ohradila, že reportéři jen zachytili nutnou technologickou přestávku. Provoz se komplikuje i na trase metra C. To nejezdí kvůli modernizaci zabezpečovače mezi nádržím Holešovice a Pražského povstání. Magistrálu vedoucí skrz hlavní město tak v posledních dnech zaplnili náhradní autobusy. Vyhrazené buspruhy ale často nerespektují řidiči osobáků. Podle fanouškovského serveru Mobilní tabla se linkám za metro dokáže zdržet i o 20 minut. MHD v Praze zklame i turisty, tramvaje totiž nejezdí okolo Pražského hradu. Mimořádně rušno je i na silnicích na východě Moravy. Pohybují se tam tisíce aut, motorek, elektrokol i dalších druhů vozidel. Společně s opravami silnic to tak míchá docela nebezpečný koktejl.
2: K tomu ještě fakt, že se především za volanty, ale také za řídítky zhusta riskuje a zbytkový alkohol je častým hostem v těle. Varuje například nedávná smrtelná nehoda v Zašově na Vsetínsku, ale další vážné řeší policisté v kooperaci s hasiči dnes a denně. Navíc počet uživatelů motorek z pravidla pohodových, někdy ale pěkně nováčkovsky nebezpečných, jeví se v tomto létě na východě Moravy zatím nejvyšším v historii. Tak všichni opatrně. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Díky a jdeme dál. V Českém Brodě na Kolínsku hořelo v bytovém domě. Požár způsobila mobilní klimatizace. Hasiči evakuovali celou 7podlažní budovu. Celkem podle nich zachránili 38 a evakuovali 8 osob. K zajištění jejich tepelného komfortu a bezpečí povolali evakuační autobus z Mladé Boleslavy. Město obyvatelům domu nabídlo náhradní ubytování. Po závěrečné kontrole se budou moct do bytu vrátit. Škoda činí 200 000 korun. Dešťové mraky opouští Česko. V nejbližším týdnu meteorologové očekávají minimum deště. Varují ale, že se opět začíná rozvíjet půdní sucho, dobře na tom nejsou ani řeky a podzemní voda. Aktuálně je na tom nejhůř Morava, kde se v posledním týdnu neukázaly kapky tolik jako v Čechách nebo ve Slezsku. Situace se bude s deficitem srážek ještě postupně zhoršovat. Nepomůžou tomu

0: ani teploty, které budou opět růst během následujícího týdne k tropickým 30 stupňům. Při vyšších teplotách se půdní vlhkost bude rychleji odpařovat. No a dnes nás čeká hlavně počasí na sluneční brýle. Mraky nám z oblohy postupně zmizí a do toho nás čekají příjemné teploty mezi 20 a 25. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Mějte se pěkně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krátce po 11. hodině náš prázdninový program pokračuje. Jsem Ludvík Pospíšil a teď vám budu hrát Lenku Filipovou. Lásku.

0: Srdeční program Českého impulzu za pár minut půl dvanácté a to vysíláme hudební kalendář. Písnička Ukradnutě lásko otevřela Petru Kotvaldovi dveře do hudebního vydavatelství. Kdo s tím Petrovi pomohl, tak potom budeme pátrat právě v novém vydání hudebního kalendáře tady na Českém impulzu. No a teď už Helena Mondráčková, Valdemar Matuška, Tisíc mil a písnička ze seriálu Píseň pro Rudolfa III.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Středeční program Českého impulzu, před námi je nové vydání hudebního kalendáře. Budeme svědky krádeže. V roli pachatele zpěvák Petr Kotwald. Na zásadní písničku Petrovy kariéry se ptá expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pojďte se trochu, Petře, lásky plně vyznat k písničce Ukradnu tě má lásko.
3: To je strašně hezký song, strašně krásná písnička. Je napsaný tenkrát pro mě Vláďa Štajdl a byla to v podstatě v úvozovkách taková trošku úlitba. Já jsem tenkrát toužil vydat svoje první solový album, a nicméně já jsem tehdy oslovil Vláďu Štajdla s tím, že by bylo fajn, protože tam samozřejmě díky tomu, že uměl pozici a že to byl nejbližší spolupracovník Legota, tak v podstatě mi jakoby pošlapal cestičku na tom suprafonu a já jsem to album teda natočil a natočil jsem ho u něj ve studiu, což bylo tenkrát, to byl takový jako malý zázrak, protože měl v podstatě tenkrát kontakty a jezdil do zahraničí a na západ, tak měl perfektně vybavený studio v Ivanech a já jsem vlastně měl šanci s tom jeho ivanským studiu tohle album natočit. Tím se taky trošku vlastně odlišovalo a bylo jiný. Ale samozřejmě jsme si řekli, že já natočím nějaký song, pokud bude mít nějaký nápad. A on přišel s písničkou Ukradnu tě lásko.
2: Vy jste k tomu tehdy i natočili zajímavý videoklip, tuším v bance, bylo to tam, že?
3: Jedný z nejkrásnějších bankovních budov v Praze a samozřejmě jsme ji natáčeli s takovým tím příběhem na pozadí, že fakt tu banku vykrás, tam je krásná dívčina a tu rádu z té banky odvíst a unesují. A vlastně dneska by se nám to absolutně nepodařilo, protože já si pamatuju, že jsem fakticky tenkrát lítal s nějakou maskou a snad nějakou zbraní v ruce a skákal jsem z jednoho místa na druhý a přesně jsem se vyrožoval v té bance a to si myslím, že už by dneska samozřejmě vůbec nebylo možné, takže tahle písnička ve mně evokuje tyhle ty myšlenky na to natáčení nebo ty vzpomínky na to natáčení toho klipu.
2: Tak teď si půjdeme ukrást trochu přízně posluchačů Rádia Český impuls písničkou s Petrem Kotwaldem Ukradnu tě má lásko.

noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: S nebývalou ochotou zpívala Marta Kubišová na Českém impulzu a to jsme moc rádi. Za chvíli 12. hodina, polední zprávy a právě teď písnička z impulzovic krabičky, tentokrát vybírá Petr Janda. A bude to jmenovec Petr, i když Novák, a písnička Povídej.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Petr Janda uvádí písničky z impulzovic krabičky.
4: Petr Novák to byl úžasný člověk, skromný, neskutečně hodný a poctivý. Mám na něj nádhernou vzpomínku, když jsme ho vzali na turné do Německa. Chtěl jsem mu dát honorář. On se na mě podíval těma bezelstnýma očima a povídá: co blbneš, já jsem si prachy vzal z domova. Tak si k té vzpomínce přidáme jednu z jeho prvních písní. Povídej, to je nádhera sama o sobě.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Rodičovský příspěvek zřejmě poroste. Od příštího roku se má částka zvýšit o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Ministr práce Aleš Juchelka doufá, že zlepší situaci rodin s dětmi a pomůže jim to lépe sladit rodinný a pracovní život. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL se snažili prosadit valorizaci rodičovské. Se svými návrhy ale u vlády neuspěli. V Chebu začala oprava památkově chráněného nádraží. Rekonstrukce budovy z roku 1962 potrvá 2 roky. V 7. patře vznikne i prostor s výhledem na celé město. Podle ředitele správy železnic Tomáše Tota památkáři mají zásadní slovo.
2: Je to nejdůležitější železniční úzel Karlovarského kraje a s tímto ohledem k tomu přistupujeme. Zrekonstruována bude vlastně veškerá památkově chráněná část. Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobily, vitráže, mozaiky a tak dále.
1: Opravy a modernizace chebského nádraží budou stát na 430 milionů korun. 90% z částky pokryjí dotace a půjčka z Evropské unie. Donald Trump trvá na svém. Americký prezident dnes opět ostře kritizoval spojence v NATO před začátkem summitu v Ankaře. Šéf Bílého domu je nespokojený s aliancí kvůli Grónsku a Íránu. Trump zopakoval, že USA do aliance přispívají nepřiměřeně moc a Španělsko je podle něj hrozným spojencem v NATO a chce s ním přerušit obchod. Fotbalová asociace má jasnou představu o kouči nároďáku. Podle šéfa asociace Davida Trundy to musí být koncepční moderní trenér s jasnou představou o herním stylu a identitě reprezentace, schopný přenést tuto vizi do nižších výběrů. Další kritéria jsou zkušenost ze zahraničí, úspěchy a ctižádostivost. Svou vizi má fotbalová asociace podle Trundy postavenou na datech. Už má také zmapované kouče, kteří do této koncepce zapadají. Šéf fotbalové asociace zopakoval, že národní tým s největší pravděpodobností povede zahraniční trenér. Jména kandidátů chce mít do měsíce. Zítra nás čeká chladnější ráno, během dne bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a naměříme teploty od 23 do 27 stupňů, výjimečně s přeháňkami. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 12. hodině k mikrofonu nastupují kardinálové. Je to nejkrásnější sen. A já jsem od vás Pospíšil a přeju vám krásné poledne.

0: Na českém Impulzu dospíval Dalibor Janda, hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli, přesně v půl jedné, nabídneme televizní večer očima Alexandra Hemaly, budeme vybírat ty nejlepší filmy na dnešní večer, no a právě teď promítá naše letní kino. Duhová víla z filmu 50. zpívá Hana Zagorová a Petr Rezek.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český

auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči. Z každého

z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek 18 let.

0: Polední program Českého Impulzu, středa 8. července, svátek dnes slaví Nora. Za chvíli vám budeme hrát dotek lásky Věny Bartošové, ale přednost má Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Sehnat pod jednu kameru výkvět Hollywoodu je nesmírně těžké, ať už z toho realizačního hlediska, ale i finančně to znamená vykrást alespoň jedno kasino v Las Vegas. A právě to mají v plánu George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia a Brad Pitt a řada dalších hvězd v krimi komedii Dannyho parťáci. Dnes večer to budou ty úplně první a mám za to ty nejlepší, kteří se dají dohromady, aby vykradli rovnou dvě kasína. Jak to dopadne, to asi většina z vás ví, ale je radost ty chlapíky a k tomu ještě navrch Julie Robertsonovou při práci pozorovat. Dannyho parťáci jdou do akce ve 20 hodin na Nova Cinema. Trošku chudší výpravu, co se filmu týče, to je Polda, ale napínavé to dozajista bude též. Děj tohoto dnešního dílu s názvem Odpal se odehrává na golfovém hřišti a zdá se, že mrtvola majitele klubu nevypadá zrovna jako náhoda. Více už ve 20.15 na Primě v pokračování Poldy. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, právě dospíval Karel Zich. No a před námi je výlet v čase. A to návrat o celých 40 let do roku 1986. V tomhle roce se Kvantofy natočil Večírek a Zuzana Michnová s Marciasem nahráli písničku Svůj zem. No a za pár minut, 13. hodina, to přijdou zprávy Českého impulzu.
1: Trafíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Hudební dvojice
6: Anet, co mají písničky společného?

0: přes 9 hodin. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu. K ránu dostali plameny pod kontrolu. Likvidaci ohně ohlásili krátce před 10. dopoledne. Požár se rozšířil na ploše zhruba 200x100 metrů. To jsou pro představu 2 až 3 fotbalová hřiště. Na start summitu NATO Fankaře bude Andrej Babiš vzpomínat. Předseda vlády při včerejší neformální pracovní večeři seděl spolu s manželkou Monikou ve společnosti ukrajinského prezidenta Zelenského, dánské premiérky Frederiksenové a lotyšského prezidenta s bulharským premiérem. Jak Babiš řekl, celá akce byla fajn. Krátce se prý pozdravil i s americkým prezidentem Trumpem.
1: My jsme měli s Monikou možnost mluvit s prezidentem Trumpem, tak jsme se ptali, kde je Melanie, no tak prezident Trump nám vysvětloval, že samozřejmě pro ní chodit sem na otočku, že ty cesty jsou únavné. Prezident Trump je velice pyšný na Melanie kvůli tomu filmu, který natočila, takže jsme ji pozdravovali.
0: O výdajích na to se během hodování podle Babiše nemluvilo. Podle slov českého premiéra to prý nikoho nezajímalo. Příští rok se na to tradiční summit lídrů nejspíš odpustí. Podle agentury Bloomberg o tom vedení Severoatlantické aliance uvažuje kvůli obavám z dalšího vyhrocení vztahu s americkým prezidentem Trumpem. Dalším faktorem je snaha nevystavovat pozornosti Albánii, která má příští rok summit hostit. Ta spolu se Slovinskem a Českem dlouhodobě patří mezi spojence aliance s nejnižšími výdaji na obranu. Trump dnes na současném summitu v turecké metropoli Ankaře znovu kritizoval fungování NATO a zpochybňoval význam aliance. V zimě začne létat z Prahy přímá linka do Bolzána. Z italského města je to, co by kamenem dohodil do lyžařských středisek. Právě italské Dolomity patří mezi nejvyhledávanější zahraniční destinace českých lyžařů. Linka bude v provozu od 9. prosince do konce března. Aerolinky budou létat pravidelně ve středu a v neděli. Let potrvá 75 minut. Letenky už jsou v prodeji. Zítra nás čeká jasno až polojasno, místy oblačno, ojediněle s přeháňkami a s teplotami kolem 25 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 21. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Za čerstvé zprávy děkujeme do redakce, za hodinu se těšíme na nové. A jako první po 13. hodině bude zpívat Vladimír Mišík. Je tu variace na renesanční téma.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Český impuls, hezké odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. Za chvíli bude zpívat Karel Gott písničku Konec ptačích árií. Je to písnička z filmu My ztracený holky, proto ji promítneme v našem letním kině. A taky se podíváme do Senegalu, tam mají růžové jezero. Co mu dává tu růžovou barvu, tak to zjistíme v půl druhé tady na Českém impulzu.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Středeční program Českého impulzu máme 8. července. 67. narozeniny dnes slaví zpěvák Petr Kotwald. Petra si zahrajeme krátce po půl druhé, a to v naší hudební dvojici. No a právě teď nás cestovatel Jirka Kolbaba zve do afrického Senegalu.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jiří, jak ty si objevoval Senegal?
3: Tak já musím říct, že Senegal měl mou velkou touhou po mnoho let, protože já jsem chtěl dojet do Dakaru, pokud možno terénním autem. Já nesmírně rád jezdím terénním vozem v poušti na písku a dojet do Dakaru, to byl můj sen. Nicméně se to nenaplnilo úplně. Když byl Dakar zrušen, ten slavný závod v poušti, tak já jsem tam přiletěl do Dakaru. A Dakar je hlavním městem Senegalu. Já když jsem tam přistál, tak jsem pochopil, že to je ta správná atmosféra západní Afriky, protože tady opravdu na Zeleném mysu se rozkládá velké město. Tady jsem viděl tolik chudoby, tolik zklamání, tolik na druhé straně jakéhosi luxusu, který už ale pominul, když ještě Francouzi totiž této oblasti vládli, tak to byla výstavní skříň Afriky, že to všechno byla taková směs různých dojmů, ale většinou tady z toho šel poměrně značný smutek.
2: Mluvil jsi o smutku, o zklamání. Viděl jsi naopak nějakou naději v očích těch lidí, které jsi potkával? Nebo bylo něco, co tě třeba příjemně překvapilo v Senegalu?
3: Tak určitě příjemně mi překvapilo třeba Růžové jezero. Byl jsem na ostrově Gore, to je ten slavný ostrov, kde byli otroci svého času zhromažďováni. Bylo to překladiště otroků na cestě do Ameriky. Na tom ostrově byl přede mnou třeba Cabral, který posléze objevil Brazílii, Americo Vespucci, Vasco da Gama. Ti všichni se tady stavovali, no, ale je to místo, které je bohužel spojeno s otrokářstvím, takže na druhé straně je velmi smutné.
2: Já se ještě vrátím zpátky k Růžovému jezeru. Proč se mu vlastně říká růžové?
3: Protože je tam vysoká koncentrace solí a takových zvláštních chemických přísad. Tam je desetinásobná koncentrace soli oproti moři nebo oceánu. Tak proto se mu tak říká, má opravdu růžovou barvu. Tou solí a těmi sinicemi, a tak je zabarveno do červena.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: se podíváme na hodiny, už jenom pár minut a bude to 14. hodina se zprávami Českého impulzu. No a písničky plné českých královen, ty jsou tady hned v naší hudební dvojici. Jednak to budou Brontosauři s královnou z Dendrumbej a ještě předtím Bílá královna, Standa Hložek a Petr Kotwald, tedy dnešní oslavenec, Petrovi je dnes 67.
1: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Hudební dvojice
5: a Aneb ve dvou se to líp táhne.

0: s dalšími možnými oběťmi. Může jít o desítky poškozených a není vyloučené, že už jsou dospělí. Policisté jim garantují maximálně citlivý přístup a zaručují absolutní diskrétnost. Podle žalobce lékař znásilnil ve své neurologické ordinaci v Jesenici u Prahy 14-letého chlapce a opakovaně tam zneužíval dalšího hocha od jeho 12 let. Případ řeší Středočeský krajský soud. Lékaři hrozí 12-leté vězení. Vinu odmítá. Pracující s invalidním důchodem třetího stupně se mají dočkat spravedlnosti. Mohla by se jim dorovnat nemocenská z místo současných 70 na 380 dnů jako ostatním. Podpořil to Senát. Novelu o nemocenském pojištění posílá sněmovně. Teploty klesly, kempy na Zlínsku přesto dál mají plné stavy. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje, kam se turisté vydávají.
1: Hezký den, ochlazení budiš pochváleno, radují se správci památek. Kempy od Velehradu po Rožnov pod Radoštěm plné, koupaliště a přírodní vodní nádrže dočasně poloprázdné, krásná místa kraje se utěšeně zaplňují. Památný Velehrad láká třeba na prohlídku baziliky vedle v Modré, spousta lidí v Archeoskanzenu, turisté míří na hrady Buchlov nebo Cimburg, okus dál do historické Kroměříže a na druhé straně kraje zase na Pustevny nebo do Rožnova pod Radoštěm. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále další Češka. Tenistka Linda Nosková narazí na trávě v londýnském All England Clubu na Belgičanku Mertensovou. Utkání na kurtu číslo 1 právě začíná. Obě hráčky jsou ve čtvrtfinále dvouhry ve Wimbledonu poprvé. Zítra bude slunečno, místy oblačno, ojediněle zaprší, naměříme teploty do 27, na severu bude jen kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 14. hodina, 3. minuta, citronová holka připravená s Víťou Vávrou, já jsem hodně pospíšil, přejeme krásné odpoledne.

0: Hlubka právě dospíval na českém Impulzu jako další za okamžik Václav Neckář a Křída iluzí. Tahle písnička se objevila ve filmu, jak básníci přicházejí o iluze, no a proto si ji promítneme v našem letním kině. Čím se liší jihočeské a moravské vltavíny? Tak to prozradí naše rubrika pro všechny české patrioty Máme Česko rádi. Vysíláme přesně v 14:30 na českém Impulzu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Léto na českém impulzu.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: České písničky, celý den hrajeme na Českém Impulzu, pokračovat budeme i po půl třetí, zpívat nám bude Michal David a dá si Valčík pro mámu. Víte, že na jižní Moravě najdete step? Zavede nás tam Hana Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Jako obyčejně, na lince už máme Miroslava Tausiga z Pražského klubu českých turistů. Tak kam dnes posluchače pozveme?
3: Do stepy, a ne ledas jaké. Naším cílem je dnes Mohelenská hadcová step.
2: Tak to se přiznám, vůbec neznám. Co tam uvidíme a kde to vlastně je?
3: Už název napovídá, že je u Mohelna. Další slovíčko v názvu odkazuje na hadec, tedy horninu cizím názvem také serpentinit. A uvidíte tu rostliny, které rostou právě na půdě bohaté na hadec.
2: A které to jsou?
3: No, obávám se, že nebudete znát, nejdřív taky neznal. Je to třeba podmrvka jižní, to je kapradina, nebo kavil, to je zase takový druh trávy. Na celé oblasti je hlavně zajímavé celé společenství rostlin a hmyzu. Tady roste to, co potřebuje hodně hořčíku, nebo tomu velké množství hořčíku prostě nevadí. Právě hořčík totiž uvolňuje při zvětrávání ten hadec. Některé rostliny kvůli tomu také málo rostou a jsou takové bonzaje.
2: A k tomu hmyzu?
3: Líbí se tu taky pavoukům. Už jich tu napočítali 285 druhů a 172 pouze tady. Více o tom dozvíte na tabulích naučné stezky, která není dlouhá, měří 3 kilometry nebo ještě pár set metrů navíc podle toho, jestli se vydáte na jarní nebo podzimní trasu. Počítejte ale s pořádným stoupáním.
2: Na stezku se dostaneme za Mohelnem a to leží pár kilometrů od Ivančic nebo Moravské Třebové.
3: A víte, že tady, Hanko, můžete najít poklad? Drahokam? Dají se tady totiž najít vltavíny.
2: Vltavíny, vždyť tady Vltava neteče.
3: Taky to nejsou jihočeské vltavíny, ale moravské. Na rozdíl od známých jihočeských, které jsou obvykle zelené, jsou moravské vltavíny většinou hnědé. Největší naději, že nějaké najdete, máte po dešti, když vysvětne slunce, protože vltavíny se pak nádherně lesknou.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jiří Korn na Českém impulzu. Blíží se nám 15. hodina zprávy. No a ještě předtím se podíváme tak trochu do hudební historie s naší písničkou z Impulzovic krabičky. Připravena je Lenka Filipová a nahrávka Věnování a taky Petr Janů s komentářem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Věnování je typická písnička Lenky Filipové. Má krásný text, který dokonale vystihuje ženskou duši. A Zdeněk Rytíř psal písničky přímo na tělo, to je z toho slyšet. Dokázal se přitom dokonale vcítit do dívčích pocitů a problémů. A kolikrát jsem si myslela, že si je Lenka dokonce psala sama. Když jdu od někud z koncertu pozdě a slyším tuhletu písničku, tak si ji samozřejmě pustím nahlas, protože mě dost dojímá.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Ústavní soud rozhodl o vazbě Tomáše Jiříkovského, zrušil usnesení soudu nižšího stupně o vazbě z bitcoinové kauzy. Podle vyšší instance tím bylo porušené právo Jiříkovského. Pro něj se ale nic nemění, za mřížemi zůstává. V další části ústavní soud totiž stížnost odmítl. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení. Soud musí vazbu Jiříkovského projednávat každé 3 měsíce. Stavbaři se na karlovarské dálnici u Žalmanova dostali do problémů. V úseku od Knínic zklamal geologický průzkum a vázne budování mostů a estakád na D6. Co to znamená, poví zpravodaj Dušan Valenta.
2: Hezký den z Karlovarska, jde o jednoznačné zdržení. Jak dlouhé a jestli ovlivní i konečný termín, tedy listopad příštího roku, kdy se má

0: přišly díky převodům na účet zavražděné ženy. Teď se snaží rozkrýt, kdo za bombovým útokem v Monaku skutečně stojí. Po Domácku vyrobená bomba minulý týden v pondělí vážně zranila ukrajinského oligarchu s vazbami na Rusko. Tělo zastřelené ženy se našlo v pondělí u Kyjeva. Francie a Španělsko zůstávají favority na mistrovství světa ve fotbale. Svými výkony pak sázkové kanceláře překvapuje Norsko. To bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Zítra nás čeká chladnější ráno, během dne bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a naměříme teploty od 23 do 27 stupňů, výjimečně s přeháňkami. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Hezké středeční odpoledne vám po třetí hodině přeje Ludvík Pospíšil. Je to na mě muzika. Právě teď vám budu hrát Ivetu Bartošovou, Když láska schází.

0: Marcela Králová právě dospívala na Českém impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. S Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou se vydáme do Nevěstince. Slyšíte dobře. A to už za hodinu. Legendární televarieté uslyšíte tady na Českém impulzu. No a právě teď už otevřeme naše letní kino. Tentokrát to bude písnička Hodinky nejdou z filmu Slunce, seno, erotika a zpívá Karel Zich.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Speny.

0: Tady je Český impuls, hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu. Jednoduše a v nejvyšší kvalitě. A přesně tak uslyšíte za chvíli taky Jiřího Štědroně a Barbaru. No a ještě mám pro vás tip na večer. Krátce po 19. hodině hrajeme country, folk a trémské písničky celých 60 minut. Takže všichni milovníci tohle žánru, respektive těchto žánrů, jsou zváni k rádiu, které právě posloucháte.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls a české písničky celý den. Za chvíli 16. hodina, zprávy, potom už scénky a vtipy a Alexander Hemala. No a ode mě, od Ludvíka Pospíšila ještě hudební dvojice. Tentokrát pozor, písničky plné brouků. Zpívat nám bude František Rinko Čech, bude tu Brouk Pytlík, no a potom Juraj Kukura a legendární písnička z Trháku Nech brouka žít. Zítra naslyšenou.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hudební dvojice
6: a neb Vrána k vráně sedá.
7: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera,

zatím všem loukám, co kvetou. Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je klukům 15 let, a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít.

ať se z očí kluků tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Tesco zvažuje odchod ze střední Evropy, včetně Česka. Napsal to server deníku Financial Times. Britský maloobchodní řetězec by se tak po 30 letech soustředil znovu na domácí trh. V Česku pro Tesco pracuje víc než 10 000 lidí. To z firmy u nás dělá jednoho z největších soukromých zaměstnavatelů. Největší britský řetězec supermarketů jedná s bankéři o možnostech odprodeje svých aktivit i na Slovensku a v Maďarsku. Jihočeská policie dnes pročesávala Strakonice. Pátrala po ženě, která mířila na souseda krátkou zbraní. Zavřela kvůli tomu okolí ulice Podsrpenská. Po zadržení ženy policisté opatření zrušili. Nikomu se nic nestalo. Trhovci v Sapě přijdou o další miliony. Inspektoři v této pražské tržnici odhalili padělky za víc než 3,5 milionů korun. Napodobeniny oblečení, obuvy nebo kabelek se tvářily jako kousky známých módních značek Adidas, Tommy Hilfiger nebo Prada. Mluvčí

0: Ne. Podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že 4 lidé utrpěli těžká zranění. V Bavorsku je stále školní rok. Prázdniny tady dětem začnou až v srpnu. Zítra nás čeká jasno až polojasno, místy oblačno, ojediněle s přeháňkami a s teplotami kolem 25 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 21. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Přeji hezké středeční odpoledne, přátelé. Jsme tu proto, abychom vás rozesmáli a trošičku pobavili. A to s našimi předními baviči, humoristy a také zpěváky, kteří naspívali písničky, o kterých se dá dnes říci, že jsou věčně zelené, čili evergreeny. No, včera jsme měli, jestli jsem se dobře díval, den čokolády a ten dnešní den je zase věnován borůvkám. Když to dáme dohromady, může to být docela dobrá, chutná, sladká krmě a navíc borůvky jsou prý zdravé na oči. Tak se, přátelé, šetřte, ať si to léto užijete se vším všudy. I když si třeba, stejně jako já, spolu s Jirkou s Moškem povzdechneme, že už nám, lásko, není 20 let a že to krásná léta jsou. Co říkáte, přátelé?

0: No a my jdeme dál, máme tu Vladimíra Dvořáka a Jiřinu Bohdalovou a spolu s nimi se vydáváme, jak jste zvyklí z televariete, na ta nejrůznější místa. Tentokrát nás tito dva zavedou do Nevěstince. A to, jak by řekl klasik, nevěstí nic dobrého.
1: Víte, kolegyně, co mě v poslední době mrzí, co mě trápí, co mě přímo hněte?
2: Co?
1: Že už ode mě nikde dlouho nechtěli životopis.
2: Ale to chápu. Konečně byste mohl napsat jednou pravdivej.
1: No, pozor. Já jsem v životopise nikdy nelhal, teda úplně.
2: No, asi jako jeden můj známej, který napsal do dotazníku, že má v zahraničí jen velmi vzdálené příbuzné. No a když potom prasklo, že jde o tři sourozence, tak povídá, no co má bejt? Žijou v Austrálii. Podle mě jsou teda vzdálení až.
1: No to měl pravdu, ale víte, mně by se chtělo dneska napsat do takového dotazníku třeba, že pocházím z bohatý buržoazní rodiny.
2: Co pak vy pocházíte z bohatý rodiny?
1: No nepocházím, ale představte si, že bych pocházel, že bych to byl ty dlouhý leta tutlal.
2: No,
1: nebo představte si, jaký by to bylo nádherný, jaký by to bylo gusto dneska. Pochlubit se takový nějaký hodně závistivý kádrovačce bráchou v Ohio.
2: Vy nemáte vůbec bratra, teď
1: no,
2: máte sestru a ve Vršovicích.
1: Ne, no to já vím, že nemám bratra. No,
2: tak
1: no.
2: Tady pletete.
1: Tak já, kdybych při mý smůle, ale kdybych měl bratra, tak je to nejspíš bývalý okresní ideolog, víte?
2: No tak. To tím líp, že ho nemáte. A víte, pusťte to všechno z hlavy. Není důvod tajit původ.
1: Já vím.
2: No a příbuzný v zahraničí už dneska nikoho nezajímají.
1: No vidíte, a mě by zrovna zajímali.
2: Jak to?
1: Mě by zajímala zejména taková zazobaná tetička ve Švýcarsku.
2: Jo, to mě taky.
1: Já mít zazobanou tetu ve Švýcarsku, ona by mě třeba koupila juvenezín a poslala mi ho k Ježíšku.
2: Co to?
1: Juvenezín, to neznáte? To je
2: ne.
1: Omlazovací prostředek.
2: No jo.
1: Já myslel, že to berete.
2: Ale...
1: To je... To je fantastická věc, prej. Ovšem za horentní cenu.
2: No, tak na to pozor, nevíte, co se může stát.
1: Co by se mohlo stát, tak bych omládl. No.
2: Jeden inženýr, co žije v Curychu, poslal takovýhle omlazovací pilulky svým matce do Pelřimova.
1: Jo.
2: No a za nějaký čas jí přijel navštívit a kouká, na jejich zahradě si hraje mladá, pěkná dívka s batoletem. Tak povídá mladá paní, prosím vás, nevíte, kde je moje matka? A ona na to... To jsem já, ty moula.
1: No.
2: Já jsem tvoje máma. Ty pilulky ohromně zabrali. No to koukám teda. Úžasne ten inženýr. A koukám taky, že mám dokonce brášku.
1: No.
2: A matka povídá, ale houby brášku. To je tatínek. Ten si vzal dvě.
1: To byl...
2: No.
1: Když jsi vzal dvě, tak to byl neopatrný člověk. To já bych byl opatrný. Já bych taky nechtěl moc omládnout. No, být dneska nějak moc mladý, to taky zrovna není. Mně by stačilo tak o takových 30 let, jenom aby ty demokraticko-erotické výdobytky nešly úplně mimo mě. Prosím vás, znáte nějaký týdeník český, teda, aby v něm nebyly obrázky úplně neoblečených spoluobčanek?
2: Ale no jistě, třeba Klokánek nebo Sluníčko. No.
1: Zatím.
2: No.
1: Když to bude takhle dál, tak v každém okresním městě, pamatujte, na mě bude Eros Centrum. Si víte, co to je?
2: No.
1: A já mám tyhle ty ústavy znát jenom z vyprávění. Z vyprávění to já vím moc. Třeba vím, ve Frankfurtu je báječný takový Eros Centrum, pětipatrový.
2: Jo.
1: Představte si to. Pět pater nad Mohanem. Tam prej vlezete do výtahu.
2: A no, co bych, mě do toho netahejte.
1: No ne, jako vy, no, to tak... samozřejmě, co byste tam dělala, že jo?
2: No.
1: Tam prostě návštěvník, to já vím, co byste tam mohla dělat.
2: Ne, ale nechte to.
1: Tam prostě chlap, jo?
2: Bych mačkala ten výtah, jo?
1: Chlap. Se podceňujete, kolegyně. Tam vleze chlap do výtahu, jo?
2: Jo.
1: A vyjede do prvního patra a tam vidí nápis na zdi. Sladké blondýnky. Vyjede do druhého patra, tam vášnivé černovlásky. Ve třetím rasantní brunety. Ve čtvrtým exoty a zvláštní přání. A to už ten chlap zvědavý, no, že k nepříčetnosti vede do pátého patra, tam je nápis. Tak o co jde? Chcete ženskou nebo se vozit výtahem?
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní s Club Card koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Ráno jedu dál, škoda, že už tuto větu nemůže Karel Gott zopakovat. Ale byl to člověk, který až do posledních chvil jezdil do všech možných koutů naší republiky a samozřejmě i do ciziny, aby rozdával svými písničkami radost u svých příznivců. Tak ještě jednou, Karle, moc a moc děkujeme. A toho pak vystřídá další skvělý Karel, a sice Zich. V zádech táhnu stín, to je jedna z jeho nejznámějších písniček.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Stalo se vám, přátelé, někdy, že jste použili nějaké cizí slovo, o kterém jste bezpečně nebyli přesvědčeni, co znamená, a ono mělo trošičku jiný opak a ostatní se vám smáli? Mně se to tedy stalo několikrát a je to pocit, kdy vám po zádech stékají, tak říkajíc, čůrky studeného potu. No a zkušenost s tím použít cizí slovo udělal i Vladimír Menšík, který se vám teď svěří.
1: Aminka do dneška říká sem místo sem již šemis. Můžete jí cokoliv poučovat, my jedeme a tam najednou maminka pohá, to je krásný most, takovej jsem ještě neviděla. A maminko, to není most, ale to je nosná konstrukce pro zemní plyn. A maminka povídá, stejně takový most jsem ale ještě neviděla. Nic ji nepohne. Tatínek, když byl za prací ve Francii, tak přivez odtud starožárny kamna. No to byla fantazie, to byla vlastně moje první v televíze. Tam v té slídě, jak to tam pořád hořelo a tak dál, protože to si všimněte, to jsou dva živly, do kterých můžete do nekonečna koukat. To je oheň a voda, plynoucí voda. A já jsem koukal prostě a tak dál, jenže my jsme se potom přestěhovali a tam bylo ústřední topení v Brně, měli jsme byt v továrně. No a teď co s těma kamnama, ale pak jsme je milovali, to byl jediný náš takový cennější kousek majetku. Tak jsme měli v rohu, ale pak jsme se jako rodina rozrůstali, ty kamna tam překáželi a tak maminka dala takový inzerát do mlíkárny, že prodá staložárny americký vysoce chromovaný kamna. A přišla zájemkyně, moc se jí to líbilo, cena se jí zdála příliš vysoká, ale maminka povídá, paní, to ne, kdybychom vám prodávali kamna, kdybychom vám prodávali srdce. Teď my jsme s tím a teď to popisovala, že se ušetří za elektriku, že všichni koukají prostě do kameny, jenom tohle, nečte se v těch rodinách a to a tak dále. A ta paní potom povídá, a jak co to vytopí, maminka povídá, celý dům vám to vytopí. Nechte otevřený prostě, pokud to všem nemáte nějaký velký nároky na teplo, nechte otevřený, všude povídá. To není popel, to je pudr, co z toho padá, kamna jsou to násypný, tam jenom prostě přiložíte ze zhora, nikdy to nevyhasne a ona povídá, a čím tam topíte, maminka povídá, no tak my topíme koksem, ovšem, chcete-li se paní opravdu ohřát, tak si tam zatopte ekrazitem. Ta paní povídá, paní Menšíková, ekrazíte, maminka povídá, vítat je, teď mě povídá, mi do toho netáhej, maminko. A když paní odešla, povídá, jestli je ta paní jako ty, maminko, tak se pěkně ohřejou. Ale v nebi, maminka povídá, no přece on povídá, antracit, ne, ekrazit. Tak to já mám.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude je fajn. Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Český tenis slaví obrovský úspěch. V semifinále Wimbledonu máme dvojnásobné zastoupení. Karolínu Muchovou následuje Linda Nosková, která porazila na trávě v londýnském All England Clubu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety. V boji o finále se utká s ukrajinskou tenistkou Kostyukovou. Rodičovský příspěvek zřejmě poroste. Od příštího roku se má částka zvýšit o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat o dvojnásobek částky vládní novelu dnes schválila sněmovna. Policisté v Brně zadrželi piráta silnic. Mladý řidič se jihomoravským městem řítil 165-kilometrovou rychlostí. Tu povolenou tak překročil o víc než 100 kilometrů v hodině. Policisté šoférovi na místě zadrželi řidičský průkaz a hrozí mu pokuta nejvýš 25 tisíc korun. Jak stojí na policejním webu, mladému řidiči zřejmě zamotali hlavu poloprázdné ulice města, slečna na sedadle spolujezdce a půjčené silné auto. Řidičský průkaz měl čerstvě. Případ dořeší úředníci ve správním řízení. Mladému řidiči z Brna hrozí i zákaz řízení na rok a půl. Samozřejmostí je 6 trestných bodů. Fotbalová asociace má jasnou představu o kouči nároďáku. Podle šéfa asociace Davida Trundy to musí být koncepční moderní trenér s jasnou představou o herním stylu a identitě reprezentace, schopný přenést tuto vizi do nižších výběrů. Další kritéria jsou zkušenost ze zahraničí, úspěchy a ctižádostivost. Svou vizi má fotbalová asociace podle Trundy postavenou na datech. Už má také zmapované kouče, kteří do této koncepce zapadají. Šéf fotbalové

hvězdech tím krásným hlubokým hlasem Petra Spáleného. To na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Myslím si, že přáním každé mladé ženy je získat zajímavého, dobrého a spolehlivého partnera. No a zřejmě pod heslem Účel světí prostředky takového schání i Halina Pavlovská, která dokonce vám, milé dámy, doporučuje, že byste se mohli uchýlit i ke špinavým trikům. Je to možné, paní Halino?
1: Většina časopisů tvrdí, že pro ženu je ideální, když se bude v životě chovat prakticky a dokáže si vždycky poradit sama. Já žádné velké ambice vystačit si sama nemám. Zase mne v dětství poučila teta. Za prvé mi řekla, že ona nikdy nechtěla být holkou do nepohody, že chtěla být vždycky dámou v pohodě. A když jsme jednou byli na nádraží a já tam byla se svým mužem a taky se strýcem a horečně jsem se sápala po našich kufrech a scháněla jsem se, na které jít nástupiště, tak mi teta, bělovlasá stařenka, naléhavě zašeptala: nech je dělat ty nedůležité věci. A proto má další rada je: buďte vílou. Rada psychologů, jak získat partnera, o kterého máte zájem, zní: nepoužívejte nefér metody. Má daleko prověřenější rada je: není nad špinavé triky. Myslím, že nejklasičtější úskočnou fintou je tahle velmi frekventovaná věta: toužím mít tvoje dítě a slibuji ti, že jinak po tobě nebudu nic chtít. Mimochodem, já se tvářím, Bůh ví, jaký jsem expert na to, jak má žena dostat muže, a přitom jsem sama nalétla svému muži. Kdysi dávno, když mě chtěl, velmi dávno to bylo, tak mi po noci vášně svěřil, že se má za 14 dní ženit s jinou dívkou. Tvrdil, že je na svatbu všechno přichystané a že ta svatba být prostě musí. Pak, když viděl, jak jsem ochromená zoufalstvím, velmi dávno to bylo, tak mého muže najednou napadlo, že jediným řešením bude, když sice za 14 dní bude mít svatbu, ale nevěsta nebude ta dívka, co si jí má vzít, že nevěstou budu já. Bylo mi 20, bylo září, začala jsem studovat vysokou školu a byla jsem vdaná. A jsem dodnes.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám skupina Kex zahraje písničku s názvem Proč holky pláčou a klíč kráj, to už je Iveta Simonová, legenda naší populární hudby.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Sehnat pod jednu kameru výkvět Hollywoodu je nesmírně těžké, ať už z toho realizačního hlediska, ale i finančně to znamená vykrást alespoň jedno kasino v Las Vegas. A právě to mají v plánu George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia a Brad Pitt a řada dalších hvězd v krimi komedii Dannyho parťáci. Dnes večer to budou ty úplně první a mám za to ty nejlepší, kteří se dají dohromady, aby vykradli rovnou dvě kasína. Jak to dopadne, to asi většina z vás ví, ale je radost ty chlapíky a k tomu ještě navrch Julie Robertsonovou při práci pozorovat. Dannyho parťáci jdou do akce ve 20 hodin na Nova Cinema. Trošku chudší výpravu, co se filmu týče, to je Polda, ale napínavé to dozajista bude též. Děj tohoto dnešního dílu s názvem Odpal se odehrává na golfovém hřišti a zdá se, že mrtvola majitele klubu nevypadá zrovna jako náhoda. Více už ve 20.15 na Primě v pokračování Poldy. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: V dalších minutách našeho zábavného pořadu Smějeme se vtrhneme, přátelé, do situace, kdy Jiří Krampol a Miloslav Šimek se hádají o kvalitu umění. Prý, jestli dávat přednost antickým veršům a nebo těm současným. No, jde o to, na kterou stranu se přikloníte vy. Já vám přeji hezký zbytek dnešního dne a zítra se budu těšit na shledanou.
1: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. Přilét však Hermes Poseidonův a okáče uspal a zabil.
2: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
1: No to je veliký umění.
2: Uživit rodinu?
1: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
2: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal provaz, šel k lesu.
3: Mně se to nějak teda...
2: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle Eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
1: To ale není umění.
2: Umění to možná není, ale je to pravda.
1: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
8: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a komet.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer u zpráv přeje Honza Varga. Sněmovna schválila vyšší rodičák. Celkový rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat dostanou rodiče dvojnásobek částky. Radost ze schválení novely má minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
2: Každé dítě vyčerpá těch do budoucna 400 tisíc korun a přesto vlak nejede. I když se mu narodí potom jako schodeček druhé, třetí, čtvrté dítě, tak vždycky za to dítě dostane přesně tu část.
1: Proti navýšení rodičáku se ve sněmovně nenašel ani jeden hlas. Opozici ale neprošel ani jeden návrh na pravidelné navyšování rodičovské. Novela teď poputuje na schválení do Senátu. U Vítonic na Znojemsku odpoledne vypukl rozsáhlý požár pole. Hasiči kvůli němu vyhlásili třetí stupeň poplachu a uzavřeli silnici do Hostěradic. Na místo neštěstí míří vrtulník Black Hawk z Přerova, dronová služba i mobilní operační středisko. Situaci na jihu Moravy, kde panuje silné sucho a vysoké teploty, navíc komplikuje další požár trávy a pole u nedalekých Oblekovic, kde silničáři a hasiči museli vyhlásit druhý stupeň poplachu a aktuálně na obě místa přeskupují své síly. Po summitu si všichni oddechli. Podle prezidenta Petra Pavla se podařilo udržet jednotu a nedošlo k žádným očekávaným sporům. Pavel také ocenil konstruktivní atmosféru. Ze summitu si odnáší podněty pro posílení obranného průmyslu a nutnost každoročního pravidelného růstu výdajů na obranu, o čemž chce kvůli udržitelnosti závazků dál jednat s vládou. Stěžejním tématem byla také pomoc Ukrajině. Andrej Babiš už dříve řekl, že Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci v hodnotě 70 miliard eur. Pavel vysvětlil, že slíbená částka je souhrnná a zahrnuje i dřívější pomoc. Hlava státu zároveň dodala, že by považovala za fér, aby se Česko do další podpory zapojilo alespoň symbolickou částkou. Po útoku na gymnáziu v bavorském Schongau jsou dvě těžce zraněné dívky. Podle posledních zpráv jsou mimo ohrožení života. Policie krátce po činu za pomoci vrtulníku zadržela podezřelého 16-letého mladíka chorvatské národnosti, který byl podle bavorského ministra vnitra vyzbrojený nožem i střelnou zbraní a útočil sám. Incident se odehrál kolem 1 hodiny odpoledne částečně na pozemku školy a v jejím okolí. Motiv činu ani případný vztah mezi útočníkem a oběťmi zatím nejsou jasné. Zadržený mladík se v minulosti léčil na psychiatrii a policie teď zjišťuje, jestli na škole útočil na bývalé spolužáky.

písničku už stokrát.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Léto na českém Impulzu.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtah.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Český tenis slaví obrovský úspěch. V semifinále Wimbledonu máme dvojnásobné zastoupení. Karolínu Muchovou doplnila i Linda Nosková. Letos jsme měli početnou českou výpravu, čítající 14 tenistů ve dvouhře, 10 žen a 4 muže. Historicky se českým reprezentantům na tamní trávě daří. Muži si zahráli finále 6krát a Jaroslav Drobný s Janem Kodešem turnaj vyhráli. České ženy slavily finálovou účast 11krát, triumf přitom získali Jana Novotná, 2krát Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Absolutními rekordmany dvouhry v All England Clubu zůstávají Roger Federer s 8 tituly a Martina Navrátilová s 9 prvenstvími. Evropská unie zatřásla peněženkou, proplatila všechny dotace ve výši 204 milionů korun, které v květnu poskytl státní zemědělský intervenční fond firmám z holdingu Agrofert. Dosud přitom nebylo jasné, jestli Brusel peníze zpětně pošle, protože Evropská komise prověřovala možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Mluvčí fondu potvrdila, že proplacení proběhlo v rámci standardních postupů a unie tak české výdaje uznala, což mluvčí Agrofertu uvítal s tím, že koncern dotační pravidla dlouhodobě dodržuje. Peníze získalo 63 firm holdingu jako přímou podporu na obhospodařovanou půdu a chov zvířat. Krok už dříve ostře kritizovala opozice, která se obávala, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmů nakonec dotace zatíží český státní rozpočet. Záchranáři a policisté odpoledne zasahovali v Domažlicích. Podle novinek tam došlo k hádce dvou žen, jedna z nich pak chrstla kyselinu na kočárek s dvouměsíčním kojencem. Žíravina propálila boudičku kočárku a zasáhla dítě i jeho matku, která s ním následně manipulovala. Mluvčí krajské záchranné služby Karolína Korčíková potvrdila, že záchranáři ženu i kojence po prvotním ošetření převezli do nemocnice. Nikdo z nich ale neutrpěl život ohrožující zranění. Případem se po oznámení o popálení dítěte chemikálií okamžitě začali zabývat kriminalisté, kteří teď zjišťují veškeré okolnosti incidentu. Plzeň zruší papírové jízdenky v hromadné dopravě, používá je stále méně cestujících. Nahrazené budou elektronickou plzeňskou peněženkou.
2: Plzeň je posledním městem, které má ve vozech mechanické označovače na propichování jízdenek. Cestující, kteří odmítají bezhotovostní platby, si budou moci v trafikách koupit elektronický nosič v hodnotě od 100 korun, z něhož se bude odečítat cena lístku. Po vyčerpání budou moci kartu vrátit, podobně jako skipasy, a dostanou zpátky 20 korun jako zálohu. Papírové jízdenky budou zrušeny ke konci příštího roku. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Čekáme zítra jasno až polojasno, na severovýchodě a východě oblačno, výjimečně s přeháňkami, naměříme 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český Impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

letěl čas, ani jsem nestačil si všimnout, jak měnil se zas a zas, že mi vždy k němu jen jeden

ona řekla, že to znám, a pak šla městem stále se mnou. Do stovek hotelů, do stovek kanceláří.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky, stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

nebuď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedný.

0: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Rádio Český impuls.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Desítky hasičů na vyprahlém Znojemsku bojují s rozsáhlými požáry polí. U Vítonic už sice plameny dostali pod kontrolu, ale vyhlásili tam třetí stupeň poplachu a jeden z hasičů se při zásahu zranil. Situaci navíc komplikuje další velký požár trávy a pole u nedalekých Oblekovic. Tam se oheň zatím krotit nedaří a proto na místo zamířil i přivolaný vrtulník z Přerova. Na jihu Moravy panují extrémní vedra a sucho, příčiny obou požárů ani výše škod zatím nejsou známé. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se senát snažil o kompromis.
2: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale proti té původní sněmovní verzi přeci jenom aspoň stanoví určité mantinely.
1: Ministryně financí Alena Schillerová obavy opozice odmítá. Novela umožní vládě v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Nový majitel autodromu Most musí definitivně řešit hluk. Ústavní soud totiž zamítl jeho stížnost v letitém sousedském sporu. Podle soudu okruh nesmí obtěžovat lidi z okolí nadměrným hlukem. Sousedé, kteří žalobu podali, tvrdí, že limity padají dál a na autodrom už poslali exekutora. Investiční skupina miliardáře Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku chystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdřív srazila dolů. Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Elis Mertensovou 6-3 a 7-5. 21-letá Češka v Londýně navázala na Karolínu Muchovou a postarala se o to, že má Česko dvě hráčky v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019. Nosková se opírala o skvělý servis, soupeřce nepovolila téměř žádný breakball a potvrdila skvělou formu z posledních týdnů. V boji o finále ji zítra čeká Ukrajinka Marta Kostiuková, se kterou se utká po druhé v kariéře a pokusí se jí oplatit letošní porážku z Madridu. Zítra čekáme polojasno nebo jasno, zejména na severovýchodě míst i oblačno, výjimečně s přeháňkami a naměříme k tomu 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 21. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Trhovci v Sapě si nedají říct. Inspektoři v této pražské tržnici odhalili padělky za více než 3,5 milionu korun. Napodobeniny, oblečení, obuvi nebo kabelek se tvářily jako kousky od známých módních značek Adidas, Tommy Hilfiger nebo Prada. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba tvrdí, že se kontroloři zaměřili na tržnici Sapa podruhé za krátký čas.
2: Před dvěma týdny jsme zde během kontrolní akce zajistili celkem 1683 kusů, především textilních výrobků a galanterie, v hodnotě vyčíslené v cenách originálu za více než 3 miliony 800 tisíc korun.
1: Pokud to půjde, zabavené oblečení inspektoři zbaví chráněných značek a předají charitativním organizacím. Ostatní padělky zlikvidují. Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci Ukrajině v celkové hodnotě 70 miliard eur, kterou potvrdil summit NATO v Ankaře. Novinářům to před odletem řekl premiér Andrej Babiš s tím, že Evropa by se měla raději soustředit na výzkum protivzdušné obrany. Podle expertů navíc nejde o nové peníze, ale o sjednocení už dříve schválené pomoci a unijní půjčky, ze kterého má Česko spolu se Slovenskem a Maďarskem vyjednanou výjimku. Babiš po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zároveň potvrdil, že příští rok Česko 100% dosáhne obranných výdajů ve výši 2% HDP, k čemuž plánuje navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Česká operní scéna truchlí. Náhle zemřel baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí, diváci ho znali například z oper Carmen, Bohéma nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Bývalý šéf generálního štábu Karel Řehkanově zasedne ve správní radě Západočeské univerzity v Plzni. Do bezplatné funkce ho jmenoval ministr školství Robert Plaga a škola od 51-letého generála čeká hlavně pomoc s krizovým řízením, ochranou měkkých cílů a bezpečnostním výzkumem. Sám Řehka chce univerzitu více profilovat v oblasti obrany, což podle něj pomůže k bezpečnější budoucnosti Česka. Rektor Miroslav Lávička jeho zapojení vítá jako příchod špičkového stratéga, který posílí odolnost celé školy. Vedro ve Spojených státech zabíjí. Extrémní vlna veder a vysoké vlhkosti v centrální a východní části země si vyžádala už nejméně 25 obětí. Pod teplotní výstrahou se ocitlo přes 185 milionů obyvatel. To je více než polovina celé americké populace.
3: Kombinace veder a extrémní vlhkosti vytváří nebezpečný index horka, který pocitově přesahuje 43 stupňů Celsia. Kvůli masivnímu využívání klimatizací hrozí lokální výpadky proudu. Nejhorší situace je ve státě New Jersey, kde evidují 22 obětí. Většina z nich byly lidé nalezení v domech bez klimatizace nebo v zaparkovaných autech. 27 stupňů Celsia naměřili dokonce i v polární oblasti na Aljašce, což je další extrém. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme k tomu 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Radio Český Impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Startují zprávy s Honzou Vergou, hezký poslech. Lidé v bytové nouzi budou nově pro pomoc chodit i na úřady práce, které převezmou část dosavadní agendy od radnic, což dnes definitivně schválil Senát a zákon už čeká pouze na podpis prezidenta. Podle schválené novely o podpoře v bydlení navíc v obcích s rozšířenou působností výrazně stoupne počet poradenských kontaktních míst ze současných 115 na 205, aby lidé nemuseli za službami daleko cestovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová řekla, že cílem změn je celý systém zjednodušit a zefektivnit. Stát zároveň posouvá hranici příjmu pro nárok na pomoc na dvojnásobek životního minima, takže na podporu nově dosáhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. A teď míříme k moři. Chorvatská policie varuje turisty před zloději. Ti v letní sezóně masivně útočí na věci bez dozoru na plážích. Kriminalita v zemi teď prudce roste. Nejvíce případů krádeží hlásí Istrie, Split nebo Makarská riviéra, odkud lidem mizí hlavně mobily, peníze a drahé brýle. Dopadnout pachatele je složité, protože se neustále přesouvají z místa na místo. Policisté proto radí brát si k vodě jen to nejnutnější, cennosti balit hluboko do tašek nebo ručníků a při koupání se střídat tak, aby věci na břehu vždy někdo hlídal. 105. narozeniny by oslavil Felix Holzmann, komik pocházející z Teplic, proslul scénkami plnými zmatků. Jeho příběh si připomeneme v reportáži Michaela Ransdorfa.
2: Po zabrání Sudet se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti a 19-letý Felix musel narukovat do námořního dělostřelectva. Přestože zažil na moři dva těžké nálety a prý i sovětský gulag, po válce začal rozdávat lidem radost. A tak vznikla třeba dneska legendární scénka s Ivou Jančurovou.
3: Zítra je pátek, ne?
4: Ano, ale to hrajeme právě v sobotu večera, v neděli ráno.
3: Tak na neděli ráno nechci, abych jel na zítra, teda na pátek večer.
2: Komediální vlohy měl podle svých slov už od dětství. Jeho přirozené vystupování ale poznal málo kdo. Zaznělo třeba v České televizi.
5: Můj otec byl velký obchodník v Litoměřicích. Já jsem mu nadělal hodně ostudy všelijaký.
2: Felix Holzmann taky ve scénkách poučoval Karla Gotta o tom, jak by měl správně zpívat.
3: Kde například myslíte, že vzniká tón?
6: No tón přece vzniká v krku.
3: Ne, víte, vražený v krku. Tón vzniká v žaludku.
6: V žaludku.
2: Legendární komik Felix Holzmann se narodil 7. července 1921 a jeho scénky baví diváky a posluchače dodnes. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Policisté ve Strakonicích zadrželi ženu, která v Podsrpenské ulici mířila na souseda zbraní, ze které se nakonec vyklubala jen plastová maketa. Kvůli zásahu ale museli policisté celou lokalitu na čas úplně uzavřít. Podle jeho českého policejního mluvčího Jiřího Macnera je žena teď podezřelá z nebezpečného vyhrožování. Ve Strakonicích jde letos už o druhý podobný poplach. Na začátku června tam policisté chytali muže se zbraní, ze které se nakonec vyklubala vzduchovka, s níž dotyčný střílel po kočce. Na východní Moravě konečně zapršelo, to znamená radost pro zahrádkáře, ale zároveň i pro slimáky.
7: Sotva se dostavila slušná dávka závlahy zhora, pár hodin poté zhouba zdola. Na záhonech se ve velkém okamžitě objevují slimáci. V největším provedení nejméně vítaní ultrapožírači všeho mladého a zeleného, przáci španělští. Ti si vybírají své meníčko mezi cibulí, kedlubnami, petrželí, postarají se o sklizeň hrachu a pomlasknou si i na rajčat nebo o kurkách a cuketách. Boj s nimi na různý způsob nevždy úspěšný. Až na sůl. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

nebe, peklo, ráj, mé touhy, má jméno Julia, Julia. Bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdálí, šeptá mi Julia, Julia.

slyším slova proroka zpět.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy, hezký poslech přeje Honza Varga. Úřadům práce zbývá přepočítat staré sociální podpory na novou superdávku u posledních 500 příjemců z celkových 380 tisíc. Řekl to ministr práce Aleš Juchelka s tím, že jde o specifické případy, kde většinou chybí doklady. Dosavadní příjemci začnou novou sloučenou dávku dostávat od srpna. Podle analýz ministerstva si téměř 3/5 domácností finančně pohorší a 1/5 z nich dokonce po zaplacení bydlení nezbyde ani život. Minimum. Sněmovna proto schválila Juchelkovu novelu, která má tvrdé dopady zmírnit. Nově rozšíří okruh chráněných samoživitelů a zruší dosavadní stropy na bydlení podle velikosti měst, které nahradí spravedlivějším rozdělením podle okresů. Vladimír Putin čelí v Rusku stále většímu tlaku. Můžou za to i úspěšné ukrajinské údery na ruskou infrastrukturu, třeba ropné rafinerie. V pořadu Rozstřel na zpravodajském webu iDnes.cz to řekl bezpečnostní expert Lukáš Wissinger. Odborník také mluvil o tom, jak by mohla ruská invaze na Ukrajinu skončit.
2: Podle vojenského analytika Lukáše Wissingera dopady konfliktu začínají pociťovat i lidé přímo v Moskvě.
3: Ty velké dronové útoky, když byla Moskva zahalena dýmem z hořících rafinérií, vlastně rozpoutala se tam panika na nějakou dobu, to předstírání, že se jich to netýká, to skončilo.
2: Bezpečnostní expert v pořadu Rozstřel také řekl, že plány Kremlu na rychlé ovládnutí Ukrajiny už dávno vzali za své.
3: Nějaký podřízení Rusku, to je scénář, který můžeme asi naštěstí vyloučit.
2: Putinova pozice tak podle odborníka postupně slábne.
3: Takže já si umím realisticky představit variantu, že systém by se tak říkajíc mohl zbavit Putina, aby přežil a mohl by ho prostě nahradit někým jiným a ten nový prezident teda začne podnikat kroky k ukončení té války, aby vlastně ty efekty té války přestaly ohrožovat přežití toho politického systému.
2: O dalších tématech týkající se ruské invaze mluví vojenský analytik Lukáš Wissinger v pořadu Rozstřel, který najdete na zpravodajském webu iDnes.cz. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Karlovarský kraj se snaží zviditelnit v rámci filmového festivalu. V parku pod kostelem svaté Máří Magdalény otevřel relax zónu, která má přesvědčit návštěvníky, že Karlovy Vary a okolí jsou zajímavé nejen během festivalu.
4: Karlovarský kraj se sice rád chlubí, kolik turistů přijelo a kolik nocí tu strávili, jenže odborníci na cestovní ruch to vidí jasně. Když dobře nefungují lázně, zájem uvadá. Turisté často nevědí, že tu jsou další zajímavá místa. Pečovem s relikviářem svatého Moura počínaje a Krušnými horami konče. Proto se hejtmanství domluvilo s filmovým festivalem a otevřelo speciální zónu. Ta filmovým fanouškům představuje, kde vlastně jsou a co také mohou zažít. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Evropská unie definitivně schválila balíček na zjednodušení pravidel pro umělou inteligenci, který sice podle některých kritiků unáhleně škrtá v sotva zavedených zákonech, ale nově také natvrdo zakazuje takzvané svlékací aplikace. Tyto nástroje bez souhlasu generovaly tisíce nahých fotek, převážně žen a dětí, s čímž bojovala například i síť X Ilona Muska. Definovat tyto praktiky nebylo pro vyjednavače jednoduché. Nakonec se ale shodli na záměrném poškozování oběti a zobrazování intimních partií. Běžné fotky v plavkách nová regulace neovlivní. Zákaz začne platit na začátku prosince jako kompromis mezi europoslanci, kteří chtěli okamžitou stopku, a členskými státy požadujícími pro technologické firmy čas na technologickou přípravu algoritmů. Čekáme jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být zítra oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme k tomu 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

ti být hrubý a pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím se přát. Nechtěj mi lásku brát.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé v bytové nouzi budou nově pro pomoc chodit i na úřady práce. Ty převezmou část dosavadní agendy od radnic, což definitivně schválil Senát a zákon už čeká pouze na podpis prezidenta. Podle schválené novely o podpoře v bydlení navíc v obcích s rozšířenou působností výrazně stoupne počet poradenských kontaktních míst ze současných 115 na 205, aby lidé nemuseli za službami daleko cestovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová řekla, že cílem změny je celý systém zjednodušit a zefektivnit. Stát zároveň posouvá hranici příjmu pro nárok na pomoc na dvojnásobek životního minima, takže na podporu nově dosáhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se senát snažil o kompromis.
2: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale proti té původní sněmovní verzi jenom aspoň stanoví určité mantinely.
1: Ministryně financí Alena Schillerová obavy opozice odmítá. Novela umožní vládě v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Nový majitel autodromu Most musí definitivně řešit hluk. Ústavní soud totiž zamítl jeho stížnost v letitém sousedském sporu. Podle soudu okruh nesmí obtěžovat lidi z okolí nadměrným hlukem. Sousedé, kteří žalobu podali, tvrdí, že limity padají dál a na autodrom už poslali exekutora. Investiční skupina miliardáře Romana Staňka, která areál koupila v květnu, verdikt respektuje. Slíbila, že s odborníky na akustiku přichystá stavbu protihlukových valů a bariér, aby hluk z okruhu co nejdříve srazila dolů. Česká operní scéna truchlí. Zemřel náhle baritonista Martin Matoušek, bylo mu 53 let. Národní divadlo oznámilo, že oblíbený pěvec skolaboval na následky prasklé aorty. Matoušek na pražských scénách stvárnil desítky slavných rolí. Diváci ho znali například z oper Carmen, Bohéma nebo Rigoletto. Kromě hlavního města pravidelně zpíval v Ústí nad Labem, Plzni nebo v Ostravě a věnoval se i koncertní činnosti. Opava dokončila opravu cyklostezky poškozené předloňskými povodněmi. Práce se týkaly levého břehu Hozova nábřeží a město na ně využilo spolufinancování ze státního programu Živel 1. Oprava tří úseků trasy vyšla na 3 miliony 700 tisíc korun.
3: Cyklostezka je součástí Slezské magistrály. Její opravy začaly ve druhé polovině dubna a podle rozsahu poškození stavebníci upravili terén, zpevnili podklad, osadili obrubníky a položili nový asfaltobetonový povrch. Vedle obnovy škod město hledá i způsob, jak Hozovo nábřeží v části Kateřinky zatraktivnit. Hodily by se tam lavičky, mola a další prvky. Problém je ale v tom, že při povodních by se na ně mohly zachytávat naplaveniny a město proto naráží ve své snaze na omezení ze strany povodí Odry. Radnice s vodohospodáři ale dál vyjednává. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
1: Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě může být i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Ve Wimbledonu porazila Belgičanku Elise Mertensovou 6-3 a 7-5. 21-letá Češka v Londýně navázala na Karolínu Muchovou a postarala se o to, že má Česko dvě hráčky v semifinále grandslamu poprvé od roku 2019. Nosková se opírala o skvělý servis, soupeřce nepovolila téměř žádný breakball a potvrdila skvělou formu z posledních týdnů. V boji o finále ji čeká Ukrajinka Marta Kostiuková, se kterou se utká podruhé v kariéře a pokusí se jí oplatit letošní porážku z Madridu. Po summitu si všichni oddechli. Podle prezidenta Petra Pavla se podařilo udržet jednotu a nedošlo k žádným očekávaným sporům. Pavel také ocenil na jednání v Ankaře konstruktivní atmosféru. Ze summitu si odnáší podněty pro posílení obranného průmyslu a nutnost každoročního pravidelného růstu výdajů na obranu, o čemž chce kvůli udržitelnosti závazků dál jednat s vládou. Stěžejním tématem byla také pomoc Ukrajině. Andrej Babiš už dříve řekl, že Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci v hodnotě 70 miliard eur. Pavel vysvětlil, že slíbená částka je souhrnná a zahrnuje i dřívější pomoc. Hlava státu zároveň dodala, že by považovala za fér, aby se Česko do další podpory zapojilo alespoň symbolickou částkou. Evropská unie zatřásla peněženkou, proplatila všechny dotace ve výši 204 milionů korun, které v květnu poskytl státní zemědělský intervenční fond firmám z holdingu Agrofert. Dosud přitom nebylo jasné, jestli Brusel peníze zpětně pošle, protože Evropská komise prověřovala možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Mluvčí fondu potvrdila, že proplacení proběhlo v rámci standardních postupů a unie tak české výdaje uznala. Peníze získalo 63 firm holdingu jako přímou podporu na obhospodařovanou půdu a chov zvířat. Krok už dříve ostře kritizovala opozice. Ta se obávala, že kvůli nejasnostem kolem střetu zájmů nakonec dotace zatíží český státní rozpočet. Liberecký kraj opět podpoří potenciální studenty medicíny. Na podporu zájemců o studium zdravotnických a lékařských oborů na vysokých školách dá v příštím roce 1 milion 700 tisíc korun. Peníze jsou určené na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Minulý školní rok měl kraj připravený 1 milion korun, ve dvou kolech prostřednictvím škol rozdělil přes 550 tisíc. Okomentovala to liberecká radní Jitka Skalická.
1: Poskytujeme podporu každému studentovi v maximální míře celkem 10 tisíc korun. I v tomto roce reagujeme na tu poptávku z loňského roku, kdy to bylo poprvé, kdy si mohli žádat pouze studenti z gymnázií. Proto jsme to rozšířili i o studenty ze středních zdravotnických škol.
0: Podpora mladých lidí, kteří chtějí studovat zdravotnické obory, je podle Skalické jednou z cest, jak personálně posílit zdravotní péči. Kvalitní přípravné kurzy můžou studentům výrazně pomoci, ne každý si je ale může dovolit. Na východní Moravě konečně zapršelo. To znamená radost pro zahrádkáře, ale zároveň i pro slimáky.
2: Sotva se dostavila slušná dávka závlahy zhora, pár hodin poté zhouba zdola. Na záhonech se ve velkém okamžitě objevují slimáci. V největším provedení nejméně vítaní ultrapožírači všeho mladého a zeleného. Plzáci španělští. Ti si vybírají své meníčko mezi cibulí, kedlubnami, petrželí, postarají se o sklizeň hrachu a pomlasknou si i na rajčatech nebo okurkách a cuketách. Boj s nimi na různý způsob nevždy úspěšný. Až na sůl. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Čekáme polojasno nebo jasno, zejména na severovýchodě, může být ale i oblačno, výjimečně s přeháňkami. Naměříme 23 až 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 21. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Lidé v bytové nouzi budou nově pro pomoc chodit i na úřady práce. Ty převezmou část dosavadní agendy od radnic, což definitivně schválil Senát. Zákon už čeká pouze na podpis prezidenta. Podle schválené novely o podpoře v bydlení navíc v obcích s rozšířenou působností výrazně stoupne počet poradenských kontaktních míst ze současných 115 na 205, aby lidé nemuseli za službami daleko cestovat. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová řekla, že cílem změny celý systém zjednodušit a zefektivnit. Stát zároveň posouvá hranici příjmu pro nárok na pomoc na dvojnásobek životního minima, takže na podporu nově dosáhne mnohem větší počet potřebných obyvatel. Vláda je o krok blíže většímu utrácení. Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec. Opozice se obává, že novela z pera koaličních poslanců umožní kabinetu nekontrolovatelně zvyšovat výdaje státní kasy a s nimi i náš státní dluh. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel má za to, že se Senát snažil o kompromis.
1: Senátní varianta je menší zlo, to je potřeba pojmenovat. I ona ponechává velké výjimky, ale proti té původní sněmovní verzi přeci jenom aspoň stanoví určité mantinely.
0: Ministryně financí Alena Schillerová obavy opozice odmítá. Novela umožní